0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. I ty, které mi

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml, již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Já jsem zvládnul docela, lála, ten kluk mi moje.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak pondělí, takové to nejhorší po víkendu máme za sebou a doufáme, že už úterý a dál vstříc víkendu bude jen a pouze pozitivní s Rádiem Čas.
1: Krásné ráno. Aktuální datum v kalendáři je 16.6. Mm-hmm. To je takové ďábelské datum, vlastně se dá říct, protože máme 16.6.2026.
0: Mhm. Jsme si to možná vyzkoušeli už před 10 dny, to bylo 6.6.2026, nevím, co to bylo tehdy za den?
1: To nevím.
0: Jestli se odehrálo něco opravdu ďábelského, já si teda nepamatuju, co se stalo včera, jo?
1: Já myslím, že ďábelské je vstávat takhle brzo.
0: Byl to víkend, byl to nějaký víkend 6-7, tak nevím, jestli jsi mě zrovna měla Brno, nebo...
1: To nevím.
0: Vůbec, přesně.
1: No, každopádně 16.6.2026, mimochodem to je i hezké datum na svatbu třeba, nebo na nějakou velkou událost.
0: Jasně, tak spousta lidí to využívá vzhledem k tomu, teda pokud věří, že v máji se brát nemáte, že jo, takže... A dneska by bylo počasí tak akorát na svatbu,
1: no,
0: že by se člověk neupekl.
1: Gratulujeme všem svatebčanům a nevěstám a ženichům.
0: A jinak dobré ráno za Lenču a Radima, jinak čerstvá info má pro vás dneska Kristýnka Kubánková.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Zlíně na ulici Mostní, kdy je omezená doprava a to z důvodu předchozí dopravní nehody. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Alternativní bydlení je stále populárnější. Karviná bude mít nové inhalatorium. Zlínský kraj podpoří modernizaci sociálních služeb. Pohodové ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Mezi Čechy je stále populárnější alternativní bydlení. Kvůli vysokým cenám nemovitostí lidé čím dál častěji hledají levnější možnosti, jako jsou chaty, tiny houses nebo další netradiční formy bydlení. Zájem o jednodušší a dostupnější způsob života podle realitních makléřů v poslední době výrazně roste.
9: Morava aktuálně.
8: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám k tomu řekla mluvčí města Monika Danková.
10: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořili specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
8: Projekt zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Zlínský kraj podpoří modernizaci sociálních služeb. Mezi poskytovatele rozdělí 10 milionů korun, které pomohou financovat bezbariérové úpravy a zlepšení zázemí pro klienty. Dotace mají přispět k bezpečnějšímu a dostupnějšímu prostředí například v domovech pro seniory nebo zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.
9: Rádio Čas. Sport.

0: hity, které milujete.
1: 16. červnové ráno s Lenčou Radimem na Rádio Čas, hity, které milujete, a samozřejmě v kalendáři nějaké jméno, kterého trošku přizdobí.
2: A já teď pořád přemýšlím, jak bych ti napověděla. Je to jméno, které začíná posledním písmenkem abecedy.
1: Muž, žena?
2: Muž.
1: Tak tam máme. Z rodiny vezmu Zdeňka, Zbyňka, Zbyška.
2: Zbyšek, to je hezké. Ne, Zbyšek to není, ale je to hezké jméno.
1: Takže počkej, Zdeněk, Zbyněk, Zbyšek, ještě něco, jo?
2: Já jenom čekám, co tě napadne ještě.
1: Zátor není křestní jméno, je to?
2: To nevím.
1: Aha. Zorba, to asi u nás se moc nedává, i když řekl bych, že minimálně jedno bude.
2: Zikmund mě ještě napadlo.
1: Liška Ryšavá, no podívejme se na to. Zora je vlastně dívčí. Takže to, co mi nenapadlo, to dneska slaví, jo?
2: Ne, už si to říkal, ale mě bavilo čekat, co ještě napadne.
1: A možná bychom se divili, kdybychom jako našli pánská jména odzet, no.
2: Ale dneska slaví Zbyněk.
1: Zbyněk a můj bratránek.
2: Krásné jméno.
1: Bratránek, o kterém má nikdo nic neví, už několik desítek let.
2: Tvůj bratránek zmizel.
1: De facto jo, on se jako drží v ústraní, takže už v době, kdy jsme ještě byli jako tak náctiletí a podobně, tak někde jako zmizel, ale v rámci Česka a jako vůbec o sobě nedává vědět. Takže
2: tak máváme Zbyňkovi, který zmizel.
1: Přesně tak, no. Ještě Zoran mi napadl. Ale
2: to jo, to je taky dobrá.
1: No, přesně.
2: No.
1: Komedie pro lehčí letní večery, ne žádné pro filmové fajnšmekry, jenom připomínám.
2: Ale to byl Zohan. Ne, nebo ne?
1: A kdo byl Zoran? Zoran byl taky někdo.
2: Zorana jsme
1: já už
2: možná
1: vím, kdo byl.
2: Vymysleli. Kdo to byl?
1: Seriál On je žena. Pamatuješ? Ivana Chýlková.
2: Ten průšvih.

0: Interní pohoda, pohodička s rádiem Čas. Čeká nás další velmi hravé ráno, protože pro vás máme jak dobývání skřítkova pokladu, tak samozřejmě skládání věty v rámci megaléta.
1: Ano.
0: No nicméně nový den je tady a Leni, tebe to teprve čeká, nebo už to máš za sebou cestou do práce? New music, nová muzika.
1: Něco jsem slyšela, ale vlastně to nemám za sebou. Vlastně to budeme objevovat teď společně, si myslím.
0: A hudební Mirka tě teprve ještě čeká, jako
1: ještě
0: komplexní
1: čeká.
0: Obrázek.
1: Ano.
0: Ne, jenom připomínáme v rámci, no vlastně to je mezi těma dvěma a dnešním třetím, doufáme, že vyprodaným Edenem v Praze, tak Eva Farná připravila fanouškům ještě jeden nečekaný dáreček.
1: Vydává nové album.
0: Přesně tak, ADHD Pop se jmenuje. Já jsem se to dozvěděl tak, mimochodem ne ze sociálních sítí, ale včera jsem v kavárně mluvil s majitelkou, která byla taková nějaká celá rozšafnělá. Říká, já mám po Evě a mimochodem dneska jede zas.
1: Aha.
0: A právě si vytahovala tričko, které jsi tam koupila. Říká, to je deska, kterou dneska vydává. A já říkám, dobře, díky za info, no a potom všude už na sociálních sítích, jakože teda 18.00, tedy včerejšího času vyjde, no.
1: No.
0: Tak jsem se to dozvěděl.
1: V rámci vlastně vůbec tour a koncertů v Edenu, tak Eva byla velmi plodná, co se týká nových singlů a songů, které vydávala vlastně ještě před tím koncertem těsně, takže ono se to dalo už tak očekávat, že z toho vznikne vlastně celá deska. A myslím si, že vlastně tak jako marketingově je to velmi dobře udělané.
0: Ano, tak jako dlouho jsme čekali, myslím, že koukal jsem u mami to původní už 4 roky zpátky, takže prostě 2026 a léto ve znamení ADHD pop, ano.
1: Takže pustíme si teď nebo až za chvilku něco?
0: Dáme si no name a vyhledáme nějakou, která ti cinkla, jako ale asi nějakou mimo ty singly, ne?
1: No určitě,
0: ať víme,
1: určitě.
0: Jak zní Eva 2026. Jinak hity, které milujete nebo milovat budete, Lenča Líčková.
1: Radim se Beslav Bedné.
0: Rádio Čas pro vás.

0: Čas 6 hodin 13 minut k tomu aktuální čas, no a úterý 16.6. v kalendáři.
1: Další hity jsou připraveny a teď jako náznak toho, co možná budou budoucí hity na vlnách Rádia Čas, ještě jednou připomínáme, fandové to ví, já mám pocit, že každý, kdo byl na Edenu nebo se dneska chystá, tak už to ví. Eva Farná po 4 letech vydala tak trošku nečekaně, utajeně, ale logicky nové album ADHD Pop a na něm je 12 pecek, ze kterých jsme vybrali tak nějak pocitově, že jo?
0: Tak asi oni už každý. Tři jsou v podstatě venku.
1: Jo, mimo ty singly jsme vybírali.
0: Ano,
1: právě,
0: mimo ty singly, to znamená, že jsme vybírali mimo Vzpomeneš si, Perpetuum mobile a Big Mac.
1: Ano, přesně tak.
0: To vyšlo všechno před koncertem.
1: Takže? No tak. Za tebe?
0: Jo, tak za mě.
1: Je to tvé motto mimochodem?
0: Chtěla bych. Já bych si tohle nejvíc přála, aby to bylo mé motto.
1: Už je mi to jedno.

0: úplně esence některých, ale opravdu jako hitparádových jedniček za velkou louží. Jo? Ano. Jako zaspívat to anglicky, myslím, že i v Polsku to bude jako úspěšné.
1: Bude no? To hit. No.
0: Schválně jako kterou zvolí jako čtvrtou, že jo? Teda jestli bude ještě další singlovka a podobně. Hele, mě zaujalo názvem, já jsem si říkal, jestli to bude podobně vtipné, jako mám bok jako skříň s takovým nadhledem, no. Mám hlídání. Jo? Jo. A říkal jsem si, jako jestli to bude ale to je úžasná diskopecka roku 2026. No,

0: to je Eva 2026.
1: Já myslím, že Eva opravdu dokázala, že je totální královnou českého popu. A jak to na mě působí, tak to, že Eva opravdu ty Edeny a všechno okolo toho udělala stoprocentně poctivě. Mm-hmm. Že fakt tam je do posledního detailu všechno promyšlené, takže já se klaním a tleskám a slyšela jsem ji říkat v jednom rozhovoru, že vlastně se v té hudbě teď hodně uvolnila a že už je jí úplně jedno, kdo si o tom co říká, ale že chce dělat ty věci tak, jak je cítí, že navzdory jakýmkoliv škatulkám a podobně, jestli je to Eva, není to Eva a podobně. A myslím, že ta strategie jí hodně dobře funguje.
0: Tak pokud to je strategie nebo jakoby přesvědčení, tak zkrátka ať to zaklapne, ale tak jako dneska důkaz číslo 3, koukal jsem se, myslím, že i počasí značka jde dál pro takovou akci, že jo?
1: Dneska třetí Eden v Praze.
0: Moc se potit nebudete a nevím, ale možná ještě pár posledních kousků, takže kdyby něco, ještě pořád si můžete udělat výlet a zavolat šéfům, že máte rýbu.

0: My víme s Lenčou, že si žádáte možná první slovo tajemné věty v rámci Megaléta na Rádio Čas, ale na druhou stranu asi by bylo dobré nejdřív si poslechnout, jako jestli třeba právě to vaše znamení má nakročeno k nějaké dobré zprávě nebo jako velkým výhrám, čistě teoreticky.
1: Jo, ty budeš teďka natahovat jako kšandy, že?
0: Asi jo.
1: Takže ještě neprozradíme první slovo.
0: Milan je připraven, tak Milan naznačí a pokud zase ale pozor, jako kdyby to bylo třeba, že pany dneska budou mít den nemastný, neslaný, to neznamená, že nemůžete hrát.
1: No jasně.
0: Takže už za chvíli s Lenčou a Radimem, už víme, o co hrajeme vlastně v rámci Megaléta?
1: Víme.
0: Jo? Já jsem si to rozvíral, ale ještě jsem nedojel na tu kolonku. Takže jenom jestli už víme, tajemnou větu známe taky, jo?
1: Ano, tak ale jo? Prozradíme to až za chvilku, až po Milanovi.
0: Já říkám, jako ty kšandy, hezký nový den, 6.21.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý přinese vyrovnaný poměr hvězdných aspektů souladných vítaných na straně jedné a těch problémových na straně druhé. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Pozor bychom si měli dávat na prožívání emocí, a to zejména doma, kde to může být značně vyhrocené. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany čekají zkoušky okolo financí. Lvi prožijí den v lásce a chuti na sex, a střelci zaměří svou pozornost především na rodinu. Býky čeká běžná rutina a poklidné tempo. Panám hrozí konflikty v komunikaci s blízkými a kozorům.

0: ihned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
4: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
5: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
6: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
5: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.
8: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak to by zase bylo nefér, kdybychom ranní skřivany ochudili o ten pomyslný začátek složit novou tajemnou větu v rámci Megaléta, kde rozdáváme opravdu krásné ceny. Lení, tak jako naznač, o jakou se jedná tentokrát.
2: Tak já naznačím, že na té akci uslyšíte i interpreta, kterého jste právě teď slyšeli na rádiu Čas, tedy Marka Ztraceného.
1: Přesně tak.
2: Nebude tam sám.
1: Teď právě uvažovat, koho vypíchnu, abych zase neprozradil všechno, ale proč probáv, když už to klepe na dveře. No Name, taky, pokud se nepletu, jeden ze současných slavíků René Dank, Ben Kristoval, v neposlední řadě Lucie, no a ze zahraničních hostů Robin Schulz a Alan Walker.
2: Tak. A taky tam máš Helenku Vondráčkovou a Janka Ledeckého.
1: Já ne, vy, my zase nemůžeme hrát, jo, jen tak na okraj. Jenom připomínáme, kdybyste si chtěli zahrát Megaléto, ta důležitá podmínka, ale úplně logická, jedna velká výhra za celou sezónu a hlavně tahle ta akce, tedy MF, hezké na rozmluvení, FMs, bych to asi neřekl
2: FM pětkrát, City Fest.
1: Ale pětkrát za sebou bych to asi neřekl normálně. FM City Fest, tak už klepe na dveře, protože se to týká tohoto pátku a této soboty.
2: Ano, 19. až 26. FM City Fest, to znamená Frýdek Místek, podle mě největší akce ve Frýdku Místku, co se týká kultury. Dokonce na webu už hlásí, že je skoro vyprodáno, takže opravdu obrovský, ale opravdu obrovský zájem.
1: Já doufám, že se nepletu, ale pokud se nepletu, tak je to srdcovka Miraje, že vlastně on to celé vymyslel a pořádá, takže jako klobouček.
2: No. Takže velký festival a dva lístky právě na FM City Fest můžou být vaše, pokud poskládáte tajemnou větu Rádia Čas.
1: To by bylo, abych dámě neumožnil první slovo té tajemné věty za ranní tým, takže jaké tam pustíme?
2: První slovo je hudba.
1: No tak jako
2: proboha. No tak.
1: Jsme říkali, že jo, včera velmi časté slovo poslouchám, ale to už zapomeňte, dneska je to hudba.
2: To jsme ani nemuseli říkat, že
1: slovíčko.
2: To je jasné. Hudba.
1: Hudba, jo, víte? Fajn. Takže už nemusíme opakovat, nebojte, ještě zopakujem.
0: Megaléto Rádia Čas.

0: Krásné ráno, hity, které milujete, Rádio Čas stále do uší i takhle v úterý ráno v 6.33.
1: Další povídání a v podstatě za chvilku poprosím Lenču o vyjádření, tak začneme ukázkou. Zajímá mě, jestli ti jako docvakne hret, já nevím, jako jestli jste se minuli s tímhle fenoménem nebo ne.
0: Jsou návštěvníci.
1: Přesně tak. Mám pocit, že jsme to říkali pár měsíců zpátky, že se to chystá a teď už oficiálně tedy byl otevřen, protože hlavní ta chlapecká postava,
0: Adam Bernau,
1: málem jsem zapomněl, tak už má svůj vlastní most, oficiální svůj vlastní pokřtěný most právě v Brně, je to v ulici Bráfová a já už jsem se tě posledně ptal, tak se ptám znova, ale mám pocit, že jsi chválila, je to Brno Žabovřesky.
0: Ano, myslím
1: to,
0: si,
1: to je
0: že
1: dobré
0: ano.
1: Místo k životu?
0: Je, nejlepší
1: no.
0: Za mě.
1: Tak to si pamatuju správně.
0: No, velmi, tak, velmi pěkné, já jsem tam bydlela. Ne na Bráfové,
1: v tom domě?
0: Ne, ale v Žabovřeskách.
1: Ne, já vím, že jsi to chválila, jenom připomínám, že právě na tomhle místě v 80. na začátku 80. natáčeli, protože tam byl vlastně rodný dům Adama Bernaua. Byl to dům určený k demolici, takže na konci ho opravdu mohli nechat i bouchnout. No a dneska tam de facto vystavili nový, já myslím, že tak to byl i Pepa Dvořák, jeden z návštěvníků.
0: Ano, ano, tady se dívám na fotografie z otevření.
1: Mimochodem, vidíš Pepu Dvořáka?
0: Vypadá geniálně.
1: 42. ročník, on má 84 letos.
0: A vypadá pořád stejně.
1: To je Pepa Dvořák pořád.
0: Jako
1: ano.
0: Ten, jako kuchař, kuřátko. Pořád vypadá.
1: Věc Makropulos, nechápu.
0: No. A na tom mostě i nádherná kresba, nebo já nevím, jestli je to sprayerství, nebo jak to nazvat.
1: Umělecké grafity asi.
0: Umělecké grafity, právě s motivem návštěvníků, takže krásná.
1: Čistě teoreticky představitel vlastně, ježmar, neznám tak přesně jména, no a ten, který měl ten knírek, jako... možná bych se tam poznal v tom svém kudrnatém období,
0: ano,
1: jestli takhle to řeknu.
0: Ano, je ti trošku podobný.
1: A nevím, jak to máš ty, Leni, ale já vždycky chtěl strašně vyzkoušet amarouny jako dítě, jo. Jednak, jak se tam jakoby protáčeli, tak jsem si vždycky vybíral, co bych si dal zrovna k jídlu. A jsem si říkal, jako jak chutnají, jo. Naletěl jsem úplně jako dítě.
0: Já taky jsem si myslela, že to existuje. Mm-hmm. Já mimochodem miluji smysl pro humor v Brně, protože na tom mostě je i památeční deska, na které je napsáno, zde prožil své dětství Adam Bernau, stál tam rodinný dům Bernauových a Adama Bernaua laureáta Nobelovy ceny, takže on tam má i pamětní desku.
1: V podstatě Adam Bernau je takový jako brněnský Jára Cimrman, dá se říct, jo. Ale no. Vlastně de facto existoval, že jo.
0: Jo, a je tam i poznámka, že právě zde při požáru 12. června 1984 v den Adamových 11. narozenin zhořel sešit číslo 1.
1: Mhm. Si dám nomáš se celé znova, toto byl geniální seriál, no. Tak doufáme, že i geniální muzika s Lenčou radíme na Rádio Čas, hity, které milujete a jedeme dál.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní pohoda, doufáme tedy, pohodička s rádiem Čas, hity, které milujete, a samozřejmě, že i dneska se na něco zeptáme, kdybyste se chtěli podělit, tak využijte, už rovnou dopředu říkáme, nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo 776612800.
1: A já musím říct, že Facebook teda úplně praská ve švech. Dneska se vás totiž ptáme na to, co nebo koho máte na tapetě svého mobilu.
0: Přesně tak, prostě kdo zdobí, když se mobil rozsvítí a rozzáří vám oči, případně co, protože někdy jsou to věci, nemusí to být mazlí a vaše lásky, nebo Leni, takhle statisticky vidíš tam jako něco, co převládá?
1: Jirka píše, mám na tapetě Betinku, je to fenka border collie a je to kamarádka, se kterou si rozumíme, a mám i skvělou další kamarádku.
0: Takže bude to hodně o těch lidech a blízkých, že jo?
1: Určitě. Slávka píše, foto z Maríny z dovolené se synem na Sicílii. A Markétka tam má momentálně moře. Na podzim padající listí ze stromu a v zimě mi na tapetě poletují vločky a na jaře mám rozkvetlou louku, takže Markétka to bere podle ročního období.
0: Mám tady i praktické lidi a velmi stručné, věrný posluchač Dan na WhatsApp Rádia Čas píše nic, výchozí obrazovka. Jo, takže takové to univerzální, prostě když zapnete mobil a nic do něho jakoby nesáčkujete, naprosto chápu, ono to někdy ruší. Jako vybrat ten správný obrázek, ty máš vlastně svoje nejbližší, říkám to správně?
1: Ano, ano, já tam mám maminku a babičku.
0: Jo, takhle. Takže občas děláš refreshe, protože jasně. Já si ještě pamatuju partnera a teď jsem se právě chtěl zeptat, jako jestli už máš partnera a obě kočky, nebo takže to bude až v té fázi další.
1: Ano, podobně. Jo, takhle, ano, ano. A ty máš co na tapetě?
0: Tohle. To klidně popiš ty,
1: no to
0: protože...
1: Přesně to je takové tak. Malované oko s pusou, ale já vůbec
0: nějaká umělecká
1: nevím.
0: Koláž, no.
1: Ano, ale nevím, co to znamená, nebo co to je.
0: Já jsem si vyhledával, a já mám pocit, že vyhledávací slovo tehdy bylo mustáž, to znamená knír.
1: Ano.
0: Ale našlo mi to tohle, protože to byl přebal nějaké desky a teď nevím projektu, kde bylo slovo knír anebo té písničky. A já jsem z toho, protože mi to připomíná trošku sedmdesátky a hotový, a už to mám dlouho.
1: A ty máš i jako fotku někde na nějakém profilu jsem to udělal. Na Instagramu,
0: jo.
1: Myslím.
0: A až budu dokonce oficiálně na Facebooku, si tam dám nějakou fotku, až s nějakou budu souznít, tak tam bude taky, no.
1: Budeš tam mít očičko.
0: Ale nevím, jestli pamatuješ takové ty začátky z mobily, když jsme mohli takhle měnit, tak člověk jako třeba hodinu, dvě jako strávil tím, aby si něco stáhl, aby si něco vybral, pak to nevydržel a za dva dny už měnil a tak dále.
1: A ještě se to kupovalo, třeba za 10 korun, to byla taková ta velká móda.
0: Vyzvánění.
1: Kdy to šlo, tak jsme kupovali vyzvánění a tapety na mobil.
0: Bože můj, no to byly
1: no,
0: časy.
1: To nebylo jen tak, že jsme se tam mohli dát, co jsme chtěli.
0: Ale to byly teda velké částky, kolik člověk do toho investoval.
1: Ale když my jsme začínali, tak na mobilu ani tapety nebyly, byl tam jenom had. Ty tlačítkové mobily.
0: Jo. No ne, vlastně byl člověk rád vůbec, že vidí to okýnka, co tam píšu, jo. To jsou naše začátky. Takže teď vy posílejte přes ten WhatsApp, klidně můžete i fotku, že jo, toho screenshot vlastně svojí obrazovky 7766 12800.
2: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.

0: Program letošního
1: já to řeknu.
0: Já to mám před sebou. Já to musím říct, FM City Festu, který doslova klepe na dveře letos 19. a 20. vlastně poslední jarní dny letošního roku, je bohatý a Helena Vondráčková tam nebude chybět ve Frýdku.
1: Frýdek Místek, FM City Fest 19. a 20. června.
0: Proč to říkáme? Protože právě tam pro vás máme odpoledne, až složíte tajemnou větu Rádia Čas v rámci Megaléta, dva volňásky. Možná začneme tím, že vám teda to první slovíčko oprášíme, pokud jste nevnímali 20 minut zpátky.
1: Takže první slovo tajemné dnešní věty je hudba.
0: No a my jsme s Lenčou taky zmiňovali, že tohle to všechno už osmý ročník vlastně má na svědomí Miraj. A já jsem se tak koukal do té soupisky a já to řeknu po našem, držel jsem hubu a říkám, tak asi letos chce jenom pořádat a jako vůbec se tam neobjeví.
1: Jo, my jsme je tam nemohli najít, totiž kluky.
0: No.
1: A říkali jsme si, aha, je to takové zvláštní, ale přesně, no tak co se dá dělat, že?
0: A Lenča říká, teď si prolíží jako jedny, ona má ráda všeobecně jako nové interprety, dává jim takzvaně šanci a říká, hele, tenhle ten na tom obrázku vypadá jako Miraj. Tak já jsem tam přišel a koukám se a normálně vteřinu předtím, než jsem tím málem řekl, ne, je mu jenom podobný,
1: no.
0: Tak se podívám doleva, ob dva pány a poznal jsem, a teď nevím, jestli to je bubeník nebo kytarista, ale říkám, počkej, tak to je ten taky, to jsou Miraj, ale pořád jako mi docvaklo, že, no a teď to řekni.
1: Že jsou v programu uvedení pod jiným názvem, mm-hmm. A to pod názvem Mississippi Rain Alliance.
0: Mhm. Mimochodem i ta doprovodná fotka je taková jako...
1: do country.
0: American country, ano, přesně tak.
1: Takže možná si kapela Miraj udělá legraci a bude mít speciální program právě na FM City Fest, protože i tady píšou v tom popisku, že to bude nějak do country. Jo, že kapela se pohybuje na pomezí moderní country a současného root soundu.
0: Aha, chlapci překvapí, no.
1: To je nějaký překvapko.
0: To se mi líbí, no.
1: No a než nám došlo, že Mississippi Rain Alliance, vlastně ty začáteční písmena jsou Miraj, tak na to koukáme, jak...
0: Co vás nudlí.
1: Jo, jak jsou vás nudlí. U nás se to říkalo trošku jinak, jak dobolavé, víte co. No a nemohli jsme je poznat a myslím si, že to bude celkem, no, zábava.
0: Takže mimochodem místo určení pro ty, na které by se nedostalo, ale chtějí jít, protože je další soupiska Marek Ztracený, Lucie Benkristová, No Name i zahraniční hosté. Je to Lembergerova textilní továrna ve Frýdku Místku, jo, pátek a sobota. Jo.
1: No a moje oblíbená kapela Getaway tam bude taky.
0: Jo, vlastně to, počkej, a nezmiňovala jsi je taky včera u něčeho?
1: Oni jsou i na Divišovských letnicích a i tady.
0: Se nezastaví, chlapci, no. Tak podobně. Takže nezapomeňte slovíčko hudba za ranní tým, posíláme dál a skládejte. Je 6:51.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
7: Tak když spolu spíš.

0: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Kohoutova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: V Česku začíná koupací sezóna. V Moravskoslezském kraji bude jezdit sezónní autobusová linka. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku začíná koupací sezóna. Hygienici tak už vyráží kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích a přehradách. První kontroly ukazují, že některé lokality už teď mohou mít zhoršenou kvalitu vody kvůli horkému počasí, nedostatku srážek nebo výskytu sinic, které mohou představovat zdravotní riziko.
5: Morava aktuálně.
4: V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezónní autobusová linka. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd. Cestující bude vozit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Zároveň bude posíleno autobusové spojení do Bílé. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci nyní čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co vše se tak mohou sportovci a návštěvníci těšit, nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
6: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
4: Projektové práce mají být hotovy v průběhu roku 2027.
5: Rádio Čas, sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Berlíně semifinalistku letošního Roland Garros Schneiderovou z Ruska 6-2, 6-7, 6-3. Postoupila tak do druhého kola. Na dalším turnaji v Nottinghamu porazila v českém souboji Marie Bousková Terezu Valentovou 2x 6-3. Dnešní den bude převážně polojasný, ojedinělý.

0: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak posluchačka Evička se toho nebojí, Leni, připomeň, co se dneska ptáme.
3: Ptáme se vás na to, co máte na tapetě svého mobilu.
2: Tak, posluchačka Evička nám napsala, to je má momentální tapeta, dostala jsem to foto k narozeninám. Přiznám se, jako kdyby mě neposlouchali někteří jako trošku žádlivější, jako že bych si ji vybral taky, tak prosím tě popisuj, jo?
3: Je to pět mladých mužů.
2: Ano, pět floristů.
3: Jsou nahoře bez, mají pekáče buchet a květiny drží.
2: Vypadá to jako takové to promofoto těch Chippendales, nebo jak si ano. Říkají, takové ti pánové, kteří potom sleknou úplně všechno.
3: Nebo takové ty kalendáře, jak hasiči fotí jednou za rok a podobně, ano. Takže tak já možná zvážím taky. Výměnu tapety.
2: Takže foďte, posílejte, nahrávejte, jinak dobré ráno s Lenčou a Radimem.

0: Jeden za druhým hity, které milujete s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Máme 4 minuty po 7 a ještě jednou s Binkům pěkný svátek, je 16. června.
1: A podíváme se společně do filmového světa, protože mě hodně zaujal film, který se jmenuje Obsession. Nevím, jestli jsi o něm slyšel.
0: Viděl jsem titulek.
1: Viděl jsi, že? Budete se bát u tohoto filmu. Co je ale zajímavé je, že tenhle film byl natočený za pouhých $750,000 a v současné době se stal nejvýdělečnějším filmem v historii s rozpočtem právě pod $1 milion a překonal dosavadního rekordmana Blair Witch. To je takové to o té čarodějnici, jak jsme si všichni mysleli, že to je dokument, že to je pravda.
0: Přesně, stalo taky pár korun. No. U mě to začalo tím, teda doufám, že to je ten stejný film, protože jak člověk občas kouká na Reelska, tak jsem viděl nějakou scénu z restaurace s velmi, velmi, velmi zamilovanou slečnou. Pak jsem pochopil, že ten pán si to, nevím, jak se stalo to kouzlo, ale že si to prostě objednal, přivolal. Jo, takže je to ono, jo.
1: Je to ono.
0: To velké zamilování a hodně právě skloní tu slečnu herečku, která je dobrá. Já neznám vlastně pointu, nevím, kde bude ten zakopaný pes, ale je tak, je to ono.
1: No, je to vlastně to splněné přání, to můžeme prozradit, protože to se samozřejmě píše i na filmových serverech, kdy tady mladý muž se zamiloval do ženy, ona tak nějak jako úplně ne. On šel do takového starého veteštictví, to je trošku inspirace filmem s Tomem Hanksem.
0: Asi 10 filmů.
1: Ano. A tam byla krabička, která jako mu napsala, že mu splní jedno přání a on si přál, aby se ta dáma do něho vyloženě zbláznila. A ona se do něho zbláznila, což na začátku vypadalo jako velká romantická láska. Ovšem ona jim byla tak posedlá, že mu to v průběhu začalo trošku vadit. A tak teda šel do toho obchodu, jestli by mohl to přání reklamovat, že není úplně spokojen. A v obchodě mu řekli, že ne. A jak to dopadlo a jak to dopadne, tak to o tom je právě film Obsession.
0: Už jsem viděl řadu recenzí, kdy lidi říkají, no za začátku jako ne nuda, ale prostě takový běžný průběh, ale říkají, že hlavně druhá polovina je teda masakr. Jo, že no. Opravdu jako hromada zvratů a podobně, takže určitě si dohledejte, protože já už když vidím ten úsměv té slečny, tak jako vím, že něco není v pořádku. No.
1: No a pokud máte rádi strašidelné filmy, tak právě teď Obsession je v kinech a musím říct, že dobrý horor, ale opravdu jako skvělý, aby člověk pohledal mezi tou záplavou, takže tohle vypadá velmi, velmi nadějně.
0: A jo, taky patří mezi náročné, no už prakticky všechno viděli, no.
1: No.
0: A stejně říkám pořád nejlepší 73. Exorcista, jako. Teď se natáčí nový. Scarlett Johansson, tak já mám strach, ať to nějak nepokazí.
1: My se vždycky bojíme, no.
0: 7.07, Lenča Radim, hity, které milujete s Rádiem Čas.

0: Hezké probouzení se, usínání, hezké cestování, dobrou chuť k snídaní, možná i milování, pokud nás jako vnímáte i přitom. V každém případě Lenča, radím Rádio Čas, Lenice nového.
1: Pohodové ráno, no máme za sebou Rock for People.
0: Mhm.
1: A vlastně 10.14.6. proběhl tenhle velký festival, vystoupili i Iron Maiden, takže veliká akce, veliká událost. A nechci se k tomu úplně vracet, protože termín dalšího Rock for People je už zveřejněný, což je 2. až 5. 6. 2027. Ale co mě zaujalo, protože sociální sítě zaplavily videa ze dvou akcí, a to je Eva Farná a Rock for People. A zajímavé je.
0: Můžu si tipnout?
1: No.
0: Můžu si tipnout? No. Týká se to, o čem chceš mluvit, interpreta, který bude taky na FM City Festu, na který vzdáváme volňásky v rámci Megaléta.
1: Ne. Aha, ne. Týká se to jenom záznamů z těch dvou koncertů, kdy na tom Rock for People je vidět na tom videu, jak ty lidi skáčou, užívají si to a nikdo, skoro nikdo nemá v ruce telefon. Ale opravdu, to, tady je to vidět, jo, jako oni dělají ty, to jsou ti paroháči, víš,
0: jakože tak, jo. Oni žijou muzikou a ne tím, aby si to pak dali na sociální sítě, no.
1: A já jsem teď vidím to video a úplně mi to přijde geniální, jak oni skáčou, břvou, tančí, teď mají ty paroháče prostě a užívají si tu muziku a jak je to úplně rozdíl oproti tomu, když vidíme jenom ty mobilní telefony a to, že ten člověk vlastně si neužívá tu hudbu, ale jenom pořád natáčí, že?
0: Jinak toho, kterého jsem načal, pokud se nepletu, doufám, že to byl Rock for People, tak to byl Ben Kristoval, jo? Chápete?
1: Jo, vystoupil,
0: jako taková akce,
1: vystoupil.
0: Tak a přitom jako lidi ho vzali úžasně, tak teď si ho můžete dát na FM City Festu. No a druhá věc k těm mobilům, tak jsem právě na tohle to myslel a už myslím stokrát, když bylo takové to první pro Českou republiku pokusné živé vysílání v finále Survivora, jo?
1: Ano.
0: Podobně. Tak jsem se koukal, mi tam prostě jako něco nesedělo, bylo to takové jako nějaké studené či co, ale hlavně, když to jako zabrali do těch lidí, tak místo jakoby, aby nějak extrémně fandili těm svým jakoby jako hráčům té čtyřce, která se dostala do toho finále, tak podívat ty záběry a všichni.
1: Jo, ano.
0: Drželi mobily a někdo takhle a úplně jako tak tisíc většinou mladých mrtvolek jako s těma mobilama.
1: Ano, mladé mrtvolky.
0: A říkal jsem si jako no thank you next a podobně. No.
1: Jo, ale já mám stejnou zkušenost, když jsme byli, když jsme se seznámili s Marťou, tak jsme jeli do Berlína na Simply Red. A to bylo úplně geniální, protože jako starší generace fakt pařila. Jakože my jsme to užívali, ještě vedle nás byli starší a starší a ti prostě pařili, tančili a zpívali. A občas tam byl někdo takové z té mladší generace a ti opravdu jenom stáli a natáčeli. A dokonce jedna slečna, která byla těsně vedle nás, tak to natáčela celé. A my jsme si říkali, kdo se bude dívat na koncert jako z mobilu doma, teď to přece už nikdy nepoužiješ, že jo?
0: No, to jsou přesně ty. No. A jako vys, ještě ta Eva, jo, Farná, kterou jsme zmiňovali dneska tady poslední koncert v Edenu a podobně, to, že se někdo vyfotí před jako Edenem, to naprosto chápu na sociální sítě.
1: No.
0: Ale potom jako když tam dáte jakoby právě ty záběry, jak brečíte a ještě k tomu přidáte ten svůj příběh. A hlavně mám rád, že spousta lidí, když to přeženu, jo, je kamarádkou tety Evy Farné a podobně, jo, jakože to, ale jako naprosto chápu, protože podobně jako tenkrát s fenoménem Dua Lipa, jako trošku no. Propojila lidi, no.
1: Jo, krásné, krásné. No já se moc těším, že taková atmosféra, to znamená ti, říkám si tom paroháč,
0: jo.
1: Já jenom, abych něco nepokazila, teď nás poslouchají možná nějací rockeři a říkají si, boha.
0: Však oni nás zaučí.
1: No, takže taková atmosféra minimálně, jako byla na Rock for People, tak bude vlastně na našem megakoncertu Rádia Čas 21. listopadu.
0: Děcka, to máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo, to je balíček jménem koncerty.
1: Plácali dohromady.
0: Takže to je 21. mimochodem, my víme, že víte, jo, ale předprodej stále běží na cezradio.cz, i ti rockeři tam budou právě s paroháčema a Europe jako velká hvězda, která široko daleko v té době nebude mít žádný větší koncert a kromě toho, ať už máme komplet balíček Leny plus Marpou, tak je Olympic a v neposlední řadě Lucie.
1: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady.
0: Ne, to byl úklid. V domě, kde někdo zemřel, oni vyklízeli tu kuchyň.
2: Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tajemství vašich mobilů, tapet a screensaverů a podobně dnes na Rádio Čas. Teď jsem koukal, když jsem se díval na WhatsApp Rádia Čas, že Eva se nám bude rozcházet, ale pointa je jinde. Na výchozí tapetě mám fotografii s miláčkem, ale změním to. A teď já, co se děje? Za fotku vnučky, jelikož jsem se v neděli poprvé stala babičkou a jsem na to neskutečně pyšná.
1: No
0: jo.
1: Teď jsem si oddychla.
0: Ano, přesně.
1: I když teda tak jako jednoho fešáka za druhého fešáka by taky vlastně nebylo vůbec špatné,
0: jo,
1: že?
0: Je to pořád rodina. Krásné dobré ráno. Já tam mám klasiku, naši rodinku, jenom upravenou s AI. Měním trochu podle ročního období, tak takhle upřímně napsala Verča, Veronika.
1: No a jakou tapetu máte na mobilu vy? Pište na náš Facebook a taky na WhatsApp 7766 12800.
0: Má tam někdo dvorního astrologa Milana Gelnera?
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den. Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno.
0: Já jsem tam už totiž měl podklady pro anonci, kterou jsme měli natáčet za chvilku, takže to bylo, to trošku bolelo. Jo, aha, můžeš reagovat. Ne, já nechci, abych si zapínal mikrofon, aby jsi reagovala. Ah, jo, můžeš.
1: Já se přiznám, že jsem rádi trošku i jako rozhodila. To,
0: ne?
1: Já to beru na sebe.
0: Nerozhodila.
1: Ne?
0: Ne, já jsem jako prostě já jsem vlastně udělal dvě věci v jednom.
1: Aha.
0: Připravil jsem nám podklady pro anonci, ale tím logicky tam jako nemohlo v té správné, jakoby v tom správném políčku být Milan Gelner.
1: A to se nám, přátelé, děje dneska celé ráno, že máme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 věcí v jednom.
0: Zase na druhou stranu po takovém antre teď budete vnímat úplně pozorně. Jo,
1: ano.
0: Takže 16.6.2026, jaké bude úterý?
3: Úterý přinese vyrovnaný poměr hvězdných aspektů souladných vítaných na straně jedné a těch problémových na straně druhé. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Pozor bychom si měli dávat na prožívání emocí, a to zejména doma, kde to může být značně vyhrocené. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany čekají zkoušky okolo financí. Lvi prožijí den v lásce a chuti na sex a střelci zaměří svou pozornost především na rodinu. Býky čeká běžná rutina a poklidné tempo. Panám hrozí konflikty v komunikaci s blízkými a kozorozy budou pomalu, ale jistě dosahovat svých cílů. Blížence mohou svádět milostná lákadla. Váhy vše zvládnou s chladnou hlavou a vodnáře čeká radost přáteli a možná i vášeň a sex. Radci zažijí nečekané pocity štěstí. Štíři budou bojovat se stagnací a ryby se mohou nadít většího profesního tlaku a možná i nové lásky. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
4: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš nulou.
2: Rozhodni se správně.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitem.

0: jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
3: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tak dvě na jednoho, a nebo jeden na dvě, a nebo dva na jednu, to už se uvidí. Ve studiu Rádia Čas naše kolegyně Kristýnka Kubánková. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Tak my to s Lenčou zmiňujeme, nebo už jsme zmiňovali asi dvakrát, ale máme tady někoho, kdo byl u zdroje, takže prosím tě jenom několika málo slovy. Eva v Edenu.
2: Ty jsi tam byla?
1: Já jsem tam byla. A děkuju všem, že jsem tam mohla být, protože to jako opravdu stálo za to. Já vím, že je na dnešek mi prodáno, jo. Ale jestli nad tím ještě třeba někdo přemýšlí a má nějakou možnost, běžte. Je to nejlepší zážitek.

0: Žitek vašich životů.
1: Já, tak moment, teď já musím rozdýchat něco takového, co se tady právě stalo, protože Kristýnka jako nebývá nadšená, nebo je nadšená z mála věcí.
0: No. A to bylo fakt.
1: Jako tohle se tady ještě nestalo.
2: A mimochodem Kristýnka je právě ten člověk, protože jsme zmiňovali, jak tam někteří natáčeli půlku koncertu a potom jako říkali, teta zná Evu a podobně. Ty jsi prostě dala jenom před Edenem fotku, člověk věděl, že tam jdeš a pak jsi to užila.
0: Jo, já jako z celého koncertu fakt nemám ani jedno video, protože...
2: To musí být tady a tady.
0: Ano, chtěla jsem, ale bylo to... tak silné, že ten telefon prostě zůstal v té kapse. Já mám úplně husí kůži, protože já jsem jako 80% koncertu probrečila, byl to takový velký návrat do dětství, protože já jsem fakt ta generace, která jako s tou Evou vyrostla, takže...
1: A mě teda stačily jenom záběry na těch sociálních sítích a to bylo opravdu pár prostě záběrů a už to vypadalo jako světová show, jinak já jsem to teďka našla a ještě pár lístků na dnešek je. Takže...
0: No tak, jestli přemýšlejte, nepřemýšlejte moc dlouho.
2: No, jasně, no, to se bude skloňovat ještě hodně dlouho. Takže máme odškrtnuto, druhá položka, Kristýnko, jestli nám prozradíš, to snad není velké GDPR, kdo nebo co zdobí tapetu tvého mobilu? Oho.
1: Ale, Kristýnka se červená.
0: Tak teď se trošku stydím.
2: Partner?
0: Ne.
1: Aha. Nějaká část partnera?
0: Ne.
2: Část Evy?
0: To bych chtěla, ale je to můj takový platonický partner. Já jsem teďka měla takovou obsesi jedním seriálem.
2: Máš pro někoho slabost, no jasně. No.
0: A udělala jsem to poprvé v životě, že jsem si říkala, že jsem se vrátila asi 10 let zpátky a zamilovala jsem se platonicky do herce a mám ho tam.
1: A jak se jmenuje ten herec?
0: Nevím, jak se jmenuje jako jméno.
1: Já ho chci vidět.
0: V tom seriálu se jmenuje jako Gerrit Graham a já vám potom dám tipy na ten seriál.
1: Já se na to těším, mimochodem moje maminka, již v důchodovém věku, tak chcete vědět, koho ona má na tapetě?
0: Tebe?
1: Mobilu? Ne. No.
2: Tak já nevím, jako jde novější dobou, nebo nějaký ten Brad Pitt a spol, nebo...
1: Má tam Jacoba Elordiho.
0: Tak to ale hodně chápu.
1: Jacob Elordi, ale jako...
2: Frankensteinovo monstrum.
1: Frankensteinovo monstrum, přesně tak. Takže ona, jo, já tam mám prostě rodinu, chápeš, jo, já tam mám babičku, tohle, a ona tam má Jacoba Elordiho.
0: Mám pro to určité pochopení.
2: Jak se jmenuje ta postava, Graham?
0: Gerrit Graham.
2: Aha.
1: Ty to už to googlíš, jo?
0: Off Campus, když tak.
2: Off Campus.
1: To je ten seriál.
2: Aha. Vůbec neslyšel,
1: to je nějaké streamovací platformě, že?
0: Jo.
2: No jo.
1: No ukáž.
0: Chápeš, že?
2: Jo.
1: Aha.
0: No.
2: Byla to postava pozitivní, předpokládám.
0: Byl to hokejista, bylo to velice pozitivní.
1: A vyslékal se hodně v šatně?
0: Hodně.
1: Jo.
0: Hodně.
1: Tak to je nejlepší seriál všech dob.
2: Dobře, fajn. Tak jo, takže jdeme. Vedle toho bude víš, nevíš, už jenom čajíček.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: Jak mám od tohohle teď přejít ke Karlovi Hynkovi Máchovi?
0: Taky se nedokážeš soustředit, že?
2: Pozor, ten byl pořádný rajcung, jakoby. No.
0: Ale nebyl
2: viděla
0: to tady Gerrit.
2: Viděla jsi jeho dopisy? No. Bože můj.
1: Dobře, tak jo. V roce 1912 v Praze byl odhalen pomník právě Karlu Hynkovi Máchovi. Autorem pomníku je Josef Václav Myslbek. No a kde v Praze ten pomník najdeme?
2: Na Petříně.
1: Mhm. Jo. V roce 1994 Škodovka vyrobila milionný vůz, bylo to celkem přelomové, milion vozů. Jakého typu?
0: Nebyla to Fabie?
2: Favorit? Tak, 94.
1: Tak se domluvte, jestli.
2: To byl snad ještě favorit, ne?
0: To už ale mohla být Fabie, podle mě. Ale i když milionný, to je asi blbost. Že?
1: Milion jich bylo, no.
2: Favorit.
1: Jo, trváš na tom? Jo. Nechcete možnosti?
0: Tak dej možnosti.
1: Fabie, Octavie, Favorit.
2: Já mám pocit, že Favorit byl první a teď otázka, bylo to začátek 90. No, jestli šli rychle za sebou.
1: Já tě napínám, jak Šandy je to
2: je
1: Favorit.
2: To ono,
0: tak na tu Fabku bylo moc brzo, no.
1: Ještě jo, no. Ona byla i oblejší. Je oblejší, ten Favorit byl fakt takový první. V roce 1999 český tenista Petr Korda ukončil turnajem na Wimbledonu kariéru. Na jakém povrchu se hraje Wimbledon?
0: Antuka.
1: No tak ne?
0: Je to v tráva?
1: Ano.
2: Kristýnko Chubánková, to je, já prostě
0: tak vymladlený tráva, no. Jakoby. Ale na druhý pokus dobrý. Ty jsi to věděl, Ráďo?
2: Ne, já jsem chtěl popsat, jaký střih měl Petr Korda. To bych řekl já.
1: Prý na druhý pokus dobrý, tak máš dva pokusy Antuka nebo tráva, tak... Ale dobrý.
2: Já bych řekl venku, no, takže v pohodě.
1: Taky dobře. Jaké tradiční občerstvení je s Wimbledonem spojeno?
2: Sandwich?
1: Mám možnosti, jestli no. chcete. Fish and chips, jahody se smetanou, anebo sandviče?
2: Bčko.
1: No jo, no. V roce 875 na kopci Montmartre v Paříži byl položen základní kámen které baziliky?
0: Není to sakrké?
1: Je to sakrké. A dokázali byste říct, jak ji říkáme v češtině?
2: Jako, jak to pletem, nebo jak se ji říká?
1: Jak se ji říká v češtině, to já jsem třeba nevěděla.
0: Není tam nějaký Ježíš v tom názvu?
1: Je tam Ježíš. Ježíš je všude. Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jo. Tak.
2: Uznáme to, že má povědomí. Mm-hmm.
1: Myslím, že jsme se o tom už bavili, ale dneska slaví narozeniny taky oštěpař Jan Železný, držitel světového rekordu v hodu oštěpem z německé Jeny v roce 1996. Kolik tenkrát hodil?
2: A čeho rekordu? Úplně světového?
1: Hodu oštěpem,
0: jo,
1: ano.
0: Jo.
1: Drží ho doteď.
0: Ano, ano, drží, no, ale...
1: Možnosti.
2: 98 nějakých?
0: Ne, to bude přes... No, řekni možnosti.
1: 96,84, 98,48 anebo 100,48.
0: Já nevím, proč jsem tam měla rovnou tu stovku, ale líbí se mi těch 98.
1: Běř Ráďovi, 98,48.
2: Do teď... Chápete, že jsem dvakrát věděl něco ze sportu dneska. Jako...
1: Myslíš jahody se smetanou, jo?
2: Ne, předtím taky něco.
1: Jo, já vím.
2: Jako byla to haluz, jasně, že jo, ale no.
1: Dneska slaví narozeniny i tento muž.
5: No, za mě musel smlouvu podepisovat táta. A já jsem řekl, ať to ani nečte, ať to porovnou podepíše, že to, protože jsme si mysleli, že oni nám vydají desku, což nám jakoby nás...
0: Jo, z Prago Union. Že jo? Ten, co nemá zuby.
2: No, to slyším, ale to jsem právě nechtěl říct, jako že to je někdo, ale vůbec...
0: No, ale je to ten z Prago Union.
1: No, a jak se jmenuje?
2: Počkej, a je ničím slavný, to je ta osoba, nebo
0: no,
2: známe...
0: No, je to takový ten rapper z Prago Union.
1: Já se kuřuplice,
2: jo, to rapuje.
1: Já nechám ho tam stát.
2: Tak to vůbec...
0: Jako nevím to jméno, ale myslím si, že za to, že jsem jako poznala, že z Prago Union.
1: Prago Union, chaos, a je to Kato. Alias Adam Svatoš.
2: Vždycká.
0: Jméno nevím, Kato! Ale vidím ho před sebou.
2: Boha, vůbec.
1: Moje puberta. No, každopádně to je všechno.
2: Moje puberta byla Iveta.
0: Moje Evička.
2: No, tak, přesně tak. Girl.
3: Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: 7.42, Lenča Radim, Rádio Čas, hity, které milujete, opět na punk, prostě vidím tady novou zprávu, audio zprávu a doufám, že to bude k dnešnímu tématu, dneska se vás ptáme.
1: Koho máte na tapetě, na vašem mobilním telefonu?
0: Přesně tak, kdo ho zdobí, doufám, že to...
1: A já mám zase chuť říct, to neděláš dobře, Rádio, s těmi zprávami.
2: Zdravím vás, jen pro doplnění.
0: A pozor, tak to bude možná kvíž, nevíš něco.
2: V tenise se nehraje jenom na antuce a trávě, ale také na betonu.
1: Jo, to je
2: takže
1: pravda.
2: Wimbledon, tráva, French Open, antuka a US Open se hraje na betonu, takže tam nebyly dvě možnosti, ale tři.
1: Jo, počkat, US Open je fakt na betonu.
0: To nevím, ale my jsme tvrdili, nebo jako zaznělo tady, že jenom prostě nic jiného, než jako trávník antuka není.
1: Protože, ale tak to děkuju za informaci, protože já jsem si myslela, že jakoby ty oficiální závody jsou pouze na dvou povrchších, jak to mám říct,
0: Jo, Lenča, takhle, jste zlatý, ale Lenča myslela v rámci oficiální, vlastně radši
1: ale jo, protože to bylo... A že jenom jako vlastně ty oficiální se hrají na, mají dva povrchy a ten beton, že se třeba využívá právě na tréninky a podobně, takže já moc děkuji za osvětlení, nevěděla jsem.
0: Jsme rádi, že vás máme a díky za to. Jinak tedy pište, nahrávejte, ať se taky trošku podělíte o ten svůj osobní život v rámci svých mobilů. A myslím, že je nejvyšší čas za minutu 7:45 trošku pokoušet štěstěnu. Takže kdybyste si chtěli jako nějak oskoušet skřítku v poklad, jako jestli se vám otevřou nějaké boxíky, tak Lenča určuje pořadí.
1: No, čtvrtý.
0: Čtvrtý nebo čtvrtá, ano. 7-7-6-6-12-800 a potkala jsi skřítka? V jaké byl náladě dneska?
1: Já dneska říkal skřítek, jak my mu říkáme?
0: Jožin.
1: Ne, skřítek Arnoš je dneska ve velmi dobrém rozpoložení.
0: Aha, tak Arnoš tady ještě nebyl, tak právě proto je v tak dobrém rozpoložení, jen tak na okraji.

0: kšíte, který byl v tak dobré náladě, že už popil.
1: Ano, tak právě, to je ta velmi dobrá nálada, uvidíme ale, jak se projeví. Čtvrtý nebo čtvrtá rádio čas, kdo volá? Krásné ráno.
2: Krásné ráno, tady je Ilona.
1: Ilonko, zdravíme vás. Dneska se ptáme všech, tak jako na rozproudění konverzace se ptáme, co vám zdobí tapetu mobilu, nebo kdo?
2: Mně zdobí tapetu mobilu zapadající slunce.
0: To je taková romantika. A proč je to slunce zapadá a nevychází?
2: Je to taková celoroční tapeta, podle ročních období se tam dá západ slunce.
0: Já jsem si říkala, to byla taková filozofická otázka. Každopádně doufáme, že dneska vám vyjde nejenom slunce, ale taky otevírání boxíků s naším skřítkem.
1: Jdeme na to.
2: Můžem.
1: A řiďte si to sama, jo? Takže
2: dobře.
1: Fajn.
3: Otevírám box rádia čas, který je plný peněz. 100.
1: Co dál?
2: Tak zkusíme dál.
3: 200.
2: Ještě zkusíme.
1: Dobře.
3: 300.
1: Aha, kdo šeptá a co šeptá?
2: Nikdo nešeptá, já přemýšlím. Tak zkusíme ještě jednou.
3: 400.
0: 400 máme, tak půjdeme dál, nebo?
2: Zkusíme zakulatit.
3: Mm-hmm. 500.
0: A teď jsem zvědavá, kam budeme zakulaťovat, jestli 500, no. 1000, 1500.
2: No, teď váhám. Zkusíme ještě jednou.
3: 600.
1: Uhu. 600 korun máte.
0: Vypadá to, že jsme měli pravdu, že je skřítek v dobrém rozmaru.
2: Tak uvidíme, tak zkusíme ještě stěnu ještě.
3: 700.
0: Je to napínavý jako kšandy, že?
2: Je to napínavé, už je to velká částka.
0: No, a může být ještě větší. A nebo taky ne.
2: No, tak dáme ještě.
3: 800.
1: Sedíte, doufám.
2: No, tady se opírám už. O stěnu.
1: A ty si tak představ, tak kdybychom hráli o miliony, jo?
0: No. Vy byste nemohla jít do soutěže, chcete být milionářem.
2: To asi ne, to bych neudýchala.
1: Takže co dál nebo nedál?
2: Tak ještě jednou.
1: Dobře.
3: 900.
0: No, tak byste chtěla zakulaťovat.
2: No. Tak dobře, zkusíme zakulatit, uvidíme.
3: 1000
1: korun máte. A co teď?
2: Teď asi už skončíme. Už.
0: Nebudeme kulatit na 1500?
2: Asi necháme ještě 1000.
0: Dobře, tak jo.
1: A chcete slyšet, kolik tam bylo jako maximum, nebo?
2: Tak zkusíme, řekněte prosím.
3: 2000.
1: Tak až na 2000 jsme se mohli dostat, ale pro boha, jako mám pocit, že jste první, která alespoň u nás v rámci rán jakoby došla té tisícovky, protože jak říkáme, někdy ta nálada je opravdu dobrá, ale hlavně.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Trápili jsme se tak dlouho, až si náš partner řekl o slovo. V každém případě právě od něj, tedy od Investony, získáváte dárkový balíček jako pozornost za ty nervy a gratulace veliká, no.
0: Gratulujeme.
2: Krásná částka, děkuji.
0: Jste odvážná a vyplatilo se to, takže doufáme, že si tu částku pořádně užijete.
2: Taky doufám.
1: Máváme.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Skřítkův poklad na rádiu čas. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
6: stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jo, aha, už to chápu. jsem špatný den, ne, v pořádku.
1: Ráďa vypadala úplně tak zvláštně
0: opravdu,
1: zamyšleně.
0: Měl jsem špatný den ve svých poznámkách, jenom jsem se tě chtěl ani zeptat, protože se vyznáš tak jako líp asi než já. Jak se, co je to anglicky nebo česky vlastně music?
1: No, hudba.
0: Lenča prozradila první slovo tajemné věty Rádia Čas. Víš, proč jsem byl tak vyděšený?
1: Ne.
0: Už to prozradím dopředu, protože takhle bude začínat i tajemná věta v pátek. Takže to jen tak jako bokem, jo? Ale to jsem úplně jako, a já říkám, kde to jsem, co to je?
1: A podobně.
0: Ne, ale je to dobře, jo, je to dobře. Hudba platí, jo?
1: To by byl průšvih, kdybychom to domotali. Každopádně ne, hudba je opravdu první slovo tajemné věty a když ji poskládáte celou odpoledne, se dovoláte v určeném pořadí, tak můžete mít a získat dva lístky na FM City Fest.
0: Takže rádi posíláme dál, myslíme, že Aleš už po deváté prozradí další část věty, jinak bude 8 hodin a zatím Rádia Čas, Kristýnka a čerstvé zprávy.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Hitu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi vyrážejí čím dál častěji do exotických destinací. Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Nevojice na Vyškovsku mají nový multifunkční obecný dům. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou do exotických destinací. Odborníci ale upozorňují, že řada cestovatelů podceňuje zdravotní rizika a před odjezdem neřeší potřebné očkování ani další prevenci. Přibývá tak případů, kdy si lidé ze zahraničí přivezou zdravotní komplikace nebo tropická onemocnění.

0: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
1: Nevojce na Vyškovsku mají nový multifunkční obecní dům. Vznikl na místě původní chátrající budovy na návsí. Objekt slouží jako zázemí pro chod obce, kulturní akce i setkávání obyvatel. V přízemí je knihovna, rodinné centrum a archiv. V patře kanceláře obecního úřadu a obřadní síň s terasou.
2: Rádio Čas Sport.
1: Ostravě se dnes koná tradiční atletický meeting Zlatá tretra. Ten patří mezi nejvýznamnější sportovní události v Česku. Na startu se představí desítky medailistů z velkých mezinárodních soutěží a domácí špička včetně několika rekordmanů. Hlavní program začíná v podvěří.

0: 24 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: poslouchejte. Nevím, jestli je tam nějaký přepis, ale pochopil jsem, protože je tam i fotka jako důkaz. Dobré ráno, na tapetě mám fotku monumentu ve Zlíně. Je tam slovo, které jsem moc jakoby nepobral, ale v každém případě, pokud se nepletu, není to zlínský mrakodráp, Lení? Nebo jeden prostě z těch výškových typických zlínských domů, jo? Takže to je přes WhatsApp Rádia Čas Lukáš.
1: Ptáme se totiž na to, co máte na tapetě mobilu.
0: Ano, přesně tak. Většinou ho zdobí příbuzní, naše lásky, mazlíčci, ale právě i takovou tu exotiku máme rádi, že prostě jako se trošku vymyká.
1: No, no, ale třeba tohle je taky úplně netypické. Aleš napsal, že má na tapetě fotku své první holky. A teď otázka je, jestli s ní ještě je, nebo není, nebo co na to říká ta druhá, že? Peťa zase má na tapetě foto s opičkou z džibla, z džibla.
0: Hezké na rozmluvení, že? Ale já mám dneska to stejné jako FM City Fest, že jo? Takže tak...
1: Gibraltar. Gibraltar, ano. Tak odtud je ta opička.
0: Takže prosím vás, jestli jste pochopili, o čem mluvíme, tak klidně se podělte nejenom na Facebooku obrázkem, ale i WhatsApp číslo 7766 12 800 805. Lenča Radim a Nawa.

0: Krásné ráno, probouzíte se společně s Hity, které miluje ten rádio čas 8.09, aktuální čas.
1: Sofína volba, jo, teď si jenom představ. Chtěla bys být odoperována doktorem, který nemá papíry, nebo letět letadlem s kapitánem, který nemá papíry?
0: Ani jedno.
1: Taky
0: je
1: tak,
0: to vlastně jednoduchá volba.
1: Ano, tak Bčko, o tom teď budeme mluvit, nevím, jestli jsi to viděla, ale dneska už bývalý tedy kapitán, jak se to říká, bývalý pilot, samozřejmě ano. Letadla, který takhle létal celých 16 let, tak se zjistilo, že prostě podváděl. Takhle, přesně řečeno, já myslím, že on létat umí, jo, že měl nějaké základní zkoušky, jenomže když si dělal ty kapitánské, a ty jsou teda velmi, velmi náročné, včetně nějakých znalostních, lékařských a podobně, tak se po 16 letech zjistilo, že zapodváděl, že zaplatil nějaké penízky, takže to kapitán, no prostě 16 let lidi vozil člověk, který tam vůbec nepatřil, no oficiálně. No.
0: Ale tak jako nadšený pilot lepší než třeba vystudovaný, ale ten, kterého by ta práce nebavila,
1: tak
0: ne?
1: To stejně platí pro nadšeného doktora, který nemá papíry, dostal licenci.
0: Ale to jsou takové případy, třeba taková plastická chirurgie, to by ti mohli vyprávět.
1: No
0: lidi.
1: Tak samozřejmě beton do zadku a tak dál, že jo. Já si pamatuju jako v 90. nebo začátku 2000, kdy se to začalo ukazovat, jako co všechno, nebo různé oleje, jak jim tam vpichovali a tak dál, aby měli větší zadečky, no.
0: No.
1: Nicméně kdy má 29. už to klepe na dveře soudní líčení a je tam jako spousta obvinění, no, takže já myslím, že ten se opravdu jako za kokpit neusadí, no, nebo do kokpitu? Do kokpitu, že jo, se říká. Já jsem použil technický výraz, tak já vím, že jo, letadlo kokpit, ale myslím, že do kokpitu neusadí.
0: Ale vzpomínáš si na toho mladého hocha, já si myslím, že o něm taky ještě uslyšíme, tomu bylo myslím 14 a neustále kradl autobus.
1: Mm-hmm.
0: A řídil autobus, ale on ho řídil skvěle, on dodržoval všechny předpisy, nikdy se nic nestalo, prostě byl velmi jako nadšený.
1: Paráda.
0: A tady pán taky řídil a nic se nestalo. Mě to hodně připomíná ten film Chyť mě, když to dokážeš.
1: To je podle skutečné události, no.
0: Jak on se jmenoval? Abigail?
1: Ano, přesně tak, v podání Elia DiCapria.
0: Ano. No, a ten taky lítal, že?
1: No tam je, ne morbidní, ale kuriozní, jak on skončil, že jo?
0: No.
1: On se stal nakonec velkým odborníkem FBI právě odhalování falešných peněz, ano. Ne, a dokladů, ne?
0: A dokladů, no. Takže kdo ví, jak skončí tady tento pán, ale a jak vypadá, jak myslíš, že fakt... Protože vypadá to, že to fungovalo.
1: No ne, tak jako letos má 59, prostě jo, takový ten, přesně, on vypadá jako typický kapitán. Jo,
0: ale
1: jo.
0: Úplně a doletěl. Já si myslím, já zrovna v tomto případě bych řekla, tak jak můžeš získat titul čestný rytíř, nebo sir, nebo něco takového, že bys mohl získat titul čestný pilot.
1: Mm-hmm. Tak od této chvíle je 16.6.2026, je 8.12 a já se stávám čestným řidičem a já tě teď hodím domů, Leni, jo?
2: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka.

0: Jeden za druhým hity, které milujete na Rádiu Čas. Jo, ten net, protože jsem nadechovala, já jsem myslel, že máš myšlenku nějakou.
1: Ne, já jsem se nadechovala, že řeknu ten úvod a ty si to řekl. Ale tak můžu ještě doříct, že dneska svátek slaví Zbyněk.
0: Přesně tak. A můžeš být ještě jednou hodná, ale řekl bych už naposledy. Dneska.
1: Hudba.
0: Hudba, to je první slovíčko tajemné věty v rámci Megaléta, kde dnes tedy s celým naším týmem, pokud budete skládat větu, hrajeme o dva volňásky na FM City Fest, který klepe už na dveře, protože 19. a 20. ve Frýdku Místku to bude opravdu velké. A pozor, taky ne, asi sebou ne, ale na místě hodně tekutin, protože má být hit, že jo?
1: No jo, má být až 30 stupňů, myslím, v sobotu.
0: Minimálně.
1: Takže krásné počasí ve Frýdku a spousta hvězd.
0: Teď pořád předpovídáme, tak to byla meteorologie, teď astrologie a mám takové tušení, že my mám minimálně ještě jedno kolo, už skřídka si dáme, že?
1: No ano, skřídku v poklad nás ještě čeká, takže rozhodně poslouchejte a buďte nastraženi u telefonu.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý přinese vyrovnaný poměr hvězdných aspektů souladných vítaných na straně jedné a těch problémových na straně druhé. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Pozor bychom si měli dávat na prožívání emocí, a to zejména doma, kde to může být značně vyhrocené. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany čekají zkoušky okolo financí. Lvi prožijí den v lásce a chuti na sex, a střelci zaměří svou pozornost především na rodinu. Býky čeká běžná rutina a poklidné tempo. Panám hrozí konflikty v komunikaci s blízkými a kozorozy budou pomalu, ale jistě dosahovat svých cílů. Blížence mohou svádět milostná lákadla. Váhy vše zvládnou s chladnou hlavou a vodnáře čeká radost přáteli a možná i vášeň a sex. Radci zažijí nečekané pocity štěstí. Štíři budou bojovat se stagnací a ryby se mohou nadít většího profesního tlaku a možná i nové lásky. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas.

0: Příští rok bude slavit 50 v O2 aréně i se svými hosty a kamarády Richard Krajčo a spol a další muzika a hity, které milujete. Stále Lenča a Radim, Rádio Čas, přejeme vám pohodu. Co je za den?
1: Pohodové úterý. Pohodové úterý, ano. A podíváme se na fotbalové mistrovství světa, protože tam teďka válí Japonsko.
0: Vůbec nemám tušení. Fotbal poznám, ale to je tak všechno.
1: Není to kvůli gólu, ale kvůli šatně, protože oni teď zaujali celý svět, protože po sobě nechali v té šatně naprostý pořádek a dokonce složili i ručníky. A není to poprvé, co Japonsko sklízí chválu za disciplínu a respekt i mimo hřiště. To je krásné.
0: Jsme se s Lenčou shodli, to jsme tak prozradili pár týdnů zpátky, že se tak trošku japonsky chováme, pokud někde přespáváme v hotelích, takže vlastně je necháváme tak, jako bychom tam ani nebyli. Snad až na ty použité ručníky, které ale taky jako skládáme.
1: Já taky všechno skládám a dokonce ručníky, které jsme nepoužili, tak já dávám bokem, aby to bylo poznat, že jsou úplně čisté, takhle, že tam klidně můžou zůstat a podobně. Takže a dokonce, ale to už jsem teda se odnaučila, ale na začátku, když jsme takhle začali někdy jezdit, tak já jsem měla tendenci i vyslékat ty postele, abych jim to jako ulehčila.

0: necháme si jednou otestovat ty geny vlastně, no. Jak máme ten svůj prapůvod, bychom se možná divili a podobně.
1: Se do Japonska klidně podívala.
0: Tak jo, tak koníčivá a pohodový den vám všem.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomouckregioncard.cz.
3: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
10: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
11: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
10: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Co máte na tapetě mobilu? To je otázka pro dnešní den na rádiu. Čas takhle pro úterý 16.6. A musím říct, že téma je to velmi oblíbené, protože Facebook praská ve švech. Danča píše kytici růží, protože je miluju. A Renatka, mám tam své děti, i když jsou plnoletí, jsou pořád se mnou.
1: Jsou to velké příběhy. Ivanka hlásí, mám na tapetě mobilu naše snubní prstýnky, ještě v krabičce od Zlatníka. Tady jeden originální od Halenky, na tapetě mobilu mám fotku, pohled z kazatelny v Norsku a hned jsem tam zase. Prostě se přenáší, jako když už toho má dost. A zkusíme ještě tady, zdravím do studia, na tapetě mám fotku svou i svého syna. A teď nevím, jestli to chci riskovat. Lení, jestli mi pomůžeš, to je, jak se jmenuje nějaká ta hokejová trofej? Stanleyho pohár asi možná, vypadá to jako Stanleyho pohár, Cup? Protože všichni jsou oblečení do zimy, tak hádám, že to nebude nic tenisového a podobně, že jo?
0: Ano.
1: Takže prostě co by dva hokejoví fanoušci u nějaké hokejové ceny.
0: My jsme tak marní na ten sport.
1: Takže jo, mimochodem sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska, tak schválně, jestli bude nějaká ta originalita ve vašich mobilech.
2: No mám tam zeměkouli. A je to asi proto, že ráda cestuji a jednou bych se prostě chtěla podívat po celém světě, jakoby, tak proto.
3: Na tapetě mého telefonu mám duhu, protože má krásné barvy, vlastně celé spektrum rozloženého světelného paprsku.
4: Momentálně mám na tapetě květiny, protože jsem jejich velkým milovníkem a musím je mít všude. Na oblečení, na tapetě telefonu, zkrátka všude, kde vás to napadne.
5: Aktuálně tam mám fotku sebe a přítele a na domovské obrazovce mám mého oblíbeného interpreta.
6: Na tapetě svého mobilu mám momentálně mě a svého přítele.
1: Tečka. Tečka se nadechovala, ale ne, konec věty, no.
0: No a Jarmilka píše ještě na Facebooku Unkase z posledního Mohikána. A já přemýšlím, že byl Unkas.
1: Poslední, tak hádám nějaký kůň? Takže poslední Mohikán to byla hodně divočina, jakoby, a hodně se jezdilo na...
0: Postava.
1: To se strapním, no, nebo to, ale já se nechám poučit. Tak hledej, holka. Unka?
0: Unkas. A já mám pocit, že to byla, nebyl to...
1: A když dáš moje Unkas, poslední Mohikán a fotky, vyjede ti něco?
0: No, poslední Mohikán mi vyjede.
1: Aha. A počkat, tak to jdu hledat s tebou, protože to zase jako to se musíme přesně...
0: Mimochodem, ale když jsme u toho hledání a u toho objevování, tak rádi měl si pravdu, ten pohár, u kterého je naše posluchačka vyfocená, je Stanley Cup.
1: Oh, bože můj, já jsem poznal.
0: Je úžasný.
1: No. Unkas je fiktivní postava z románu Poslední Mohikán, jo? Je mladý statečný indiácký válečník.
0: Tak to je on, to je hlavní postava.
1: Dobře, tak to není kůň, jedeme dál.
7: Dobré ráno, Moravo. Jedině na rádiu Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Mimochodem, dobré ráno všem, 8.36, Lenka Radim stále na Rádio Čas, tak jsem uvažoval jako nějaké plány na víkend, já jsem chci zalézt, jo, nějak zdolat nějakou stěnu a podobně, tak jsem se podíval na stránky svého oblíbeného hangáru, když tak hangarostrava.cz a první, než se objevila ta jako oficiální nabídka, jsem si říkal, víš, jako co si slezu, tak mi vyjel takový program a je napsáno sobota 26. Hurá, léto je tady. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, jako, že pozjišťujeme podrobnosti a pak se rozhodnu, jestli teda půjdu.
2: No já jsem zvědavá, jestli tě tam uvidíme, ano. Nějakou fotku bych potom chtěla jako důkaz. Každopádně v sobotu 26., jak říkal Ráďa, tak to v hangáru opravdu bude totálně žít, protože je tam připraven bohatý program pro děti, plný stanovišť, se instruktory, u některých se vyřádí fyzicky, jiné prověří jejich bystrost. No a navíc ještě tam bude soutěž o nejlepší pózu s lezeckou legendou Adamem Ondrou. A nejoriginálnější fotku vybere právě sám Adam, takže rozhodně se zúčastněte. A super je, že ten program má nějakou částku, stojí 125 korun, ovšem dospělý doprovod s dětmi to má zdarma.
1: Jo, takže taková jakoby rodinná záležitost za malý peníz. Myslím, že tu pózu to je jediné, co bych tam zvládl. No. Nějakou originální pózu s Adamem Ondrou.
2: Tak můžeme zajít, ale potom je teda otázka, kdo z nás bude platit. Kdo je ten doprovod?
1: Kdo z nás se víc chová jako dítě?
2: Ráďa?
1: No, přesně tak. Hangarostrava.cz pro inspiraci a sportu zdára. Dávejte na sebe pozor.

0: Basta.
1: Hity, které milujete, Lenča, radím Radio Čas, jinak dneska den plný fotek a nebo prostě takových zajímavých grafických momentů. Sondujeme fotky, které zdobí vaše mobily, možná i počítači, je to jedno. Takový jeden ze života. Na tapetě mám svou manželku ze svatby, když už byla převléklá do jiných šatů, což mě těší, protože to bylo foceno už kolem půlnoci a bohužel už jsem byl v té době v nepříliš vnímajícím stavu. Tak si to alespoň takhle připomínám. To bylo přes WhatsApp, Rádia Čas, Vojta. Už se mi mrzí, Lení?
2: No.
1: Že všichni ti naši věrní posluchači, jo, kteří tak jako s námi žijí, ta naše rána a ty dny, zatím nikdo nenapsal, že tam má skřítka se svým pokladem.
2: No jo, vlastně.
1: No.
2: A to my bychom klidně tak nějak jako trošku nadržovali, že? Kdyby to někdo napsal.
1: Penízky byste chtěli, ale jako že byste si jim vyzdobili a dokonce si můžete jako v podstatě zapojit fantazii, protože nevím, jak vypadá, že?
2: No právě, já jsem chtěla říct, že náš skřítek je vlastně takový Jara Zimmermann, že nikdo neví, jak vypadá.
1: Ale není ležící spící, je naopak velmi akční a má pro vás úžasné dárky, tak kdybyste si chtěli dát další kolo, určí pořadí Lení?
2: Šestý v pořadí.
1: Ano, telefonní číslo 776612800. Dobýváme skřítku v poklad právě teď.

0: Je to nakažlivé, že?
1: Je, a je to dobré, je to fajn.
0: Skřítek a jeho poklad v dobré náladě či ne, to se necháme překvapit, ale nikdy neodcházíte s prázdnou. Lenča, radím, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Nika.
0: Niky, vy jste úplně odevzdaná, prosím vás, to znělo jak nezvratný osud. Tady Nika, tak já teda do toho jdu.
2: No tak čau, tak já jsem tady Nika. Ahoj.
0: Mnohem lepší.
1: Jsme rádi, že tady máme nadšenou hráčku, Nikče. Niky, ptáme se všech, co máte na tapeti mobilu?
2: Syna.
0: A tak to dává logiku. Tak mimochodem, voláte, máte rušno, voláte z pracoviště?
2: Ano, ano.
0: Budete, budete konzultovat s kolegy právě, jako, jak pokračovat nebo ne?
2: No, my jsme to nějak prokonzultovali, nebo už jsme několikrát volali a několikrát nám to padlo jako do nuly, tak asi nebudeme nějak.
0: Nikdy nevíš.
1: Nikdy nevíme, nikdy nevíme. Takže no. Můžeme otevírat boxík?
2: Jo, zkusme.
3: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: A teď už si to říjte sami, holky, jo?
2: Jo, pojedeme. No.
3: 200.
2: Ještě.
3: 300.
2: Aha. Ještě zkusme.
3: 400.
0: No, to je rychle.
1: To je rychle. To se nám skřídek nějak rozjel.
2: No, aby nám nedojel, takže zkusme ještě jednou.
3: 500.
0: Teď jsem viděl pokračování animáče v hlavě 2, a tam je, jako, myslím, taky jedna ta postavička, která říká, nemáš na to, jo, tak s tou musíme něco udělat, aby prostě chom si více věřili. Takže zatím za 500?
1: No.
0: No.
2: Já nevím, kolegyni se teď převrátili oči na druhou stranu, jako tak.
0: Jak to vypadá, to nám vyfoťte, to mě zajímá.
1: Možná to bude fotka na tapetu. Každopádně, já mám pocit, že ale skřítek dneska celkem jako...
0: Byl dajný.
2: Kuzme ještě, no, jednou, ale...
0: Jo,
1: je to tam. No.
2: Mm.
1: Tak ještě.
0: Ano. Co?
2: Holky říkají ano, no tak jako je to prostě toto, takhle. Já mám strach.
1: Jak je to? Holky měli pravdu.
4: To je
2: jaký? No, že máme 700, takže...
4: Máme 700.
2: Jo.
0: A tam nejsou jenom holky.
2: ale my bychom už asi si to vzali.
1: Jo.
0: 700 stačí?
1: A jste si jistá, protože já mám pocit, že tam v té kanceláři jsou úplně jiné hlasy.
0: Jo, záleží na tom, kdo se dovolal, kdo se toho ujal. Takže jako budeme ještě odvážní, nebo...
2: Já jenom
0: připomínám, my musíme končit v 9, jo?
2: Jasné.
0: Ne, tak řekněte si opravdu.
2: Tak pojďme ještě jednou, ale 800. Jak se příště dovoláme, beru asi 200.
0: 800? Vy to komentujete víc, než prožíváte, takže 800 je tam?
1: 800 je tam.
0: Tak co?
1: Zůstaneme nebo zakulatíme?
2: Vezmem to.
0: Jo?
1: A budete z toho mít radost, ale když to vezmete?
2: Tak ještě jednou, ale já se zblázním, já už jsem spocená až na patě.
3: 900.
2: Jste zlatý, no, tak...
0: No, tak co?
2: Tak to berem, každá cítila.
0: Druhá a...
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: To bylo tak jako symbolicky ukončeno naším partnerem, takže
2: jo,
0: berete 900.
2: Jo.
0: A pozor, jako vždycky poděkování za to, že jste s námi do toho šli, celá vaše parta, takže takhle to řeknu. Jednak dárkový balíček od Investony, od našeho partnera, ale nemáš tam ještě něco třeba v záloze?
1: Ale mám pro vás, vy jste říkala, že to je 300 na každého, nebo na každou v tom kanclu, tak my pro vás máme ještě bonus a to jsou 3000 korun na investování právě na Investoně. Budete mít nabitý kredit, takže můžete ještě investovat.
0: A oni už si vás nakontaktují a všechno vám vysvětlí. Mimochodem, kdybyste chtěli slyšet víc, tak příští středu zhruba v tento čas i na Rádiu Čas osobně, jo?
2: Ano.
0: No?
2: Jo.
0: A to je všechno a tak jednoduché to bylo. Gratulace, Monika.
2: Díky vám.
1: Rádo se
2: máme vás rádi, díky.
1: Vy vás taky, naslyšenou.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
4: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu, připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Už jsme málem jeli do zpráv, že?
1: Přesně tak. Musel jsem udělat takzvaný load a díky tomu můžeme pozdravit kolegu Aleše Škobala.
2: Ahoj,
1: krásný den. Mimochodem, jaké počasí se nám přinesl?
2: Nádherné, venku je úplně fantastické, ještě trošku zima, ale mi to vůbec nevadí, jo? Tak to teplo si užijeme.
1: Na chůzi a po chůzky úplně ideál asi
2: famózní,
1: značka, že jo?
2: Famózní.
1: Ale ty nám prozradíš, co zdobí tapetu tvého mobilu a jestli to třeba měníš často ten motiv, nebo tam zůstává?
2: Hele, nemám nic, nikdy jsem v životě neměl nic, jo? Nikdy v životě jsem neměl fotku, neměl nic, vždycky ten takový ten základ, ten panel, jo, ten
1: vstupní
2: panel.
1: Ale nejsi panel. Ty kozoroch?
2: Jsem kozoroch, jo, nevím, jestli by to nějak jakože pomohlo, že se podívám na něco, že...
1: on úplně ukázkový. Jako.
0: Třeba na Lenču by ses mohl dívat pokaždé, když otevřeš mobil.
2: No, já si vás vyfotím, vás dva.
0: No, no a tak to bys nechtěl mít a... Lenču jako na ploše?
2: Mi to připadá takový, víš, já vždycky jsem byl takový solitér a když to má každý, tak já to nechcou. No,
0: jo, takhle.
1: Já to tak mám vždycky, když něco letí v rámci televize nebo muziky. To musíš vidět, to musíš slyšet. Počkám si. Most, pamatuješ tenkrát, nebo kreslný přebor?
0: Most.
1: No, ale tenkrát ta vlna a člověk úplně zavybrhl.
2: Já jsem neviděl ani jeden díl.
0: Fakt?
1: Ne. Zlátý.
0: Ne. Ale ne. My teďka sledujeme s Marťou Sex O'Clock, za mě, jeden z nejlepších seriálů.
2: Fakt, jo,
0: absolutně,
2: jo.
0: Co jsme viděli. A říkali jsme si, na co my budeme koukat potom a zařadili jsme to právě po Mostu jako do zlatého fondu nejlepších seriálů českých. Takže...
2: jsem se díval svého času a to mě doporučil syn a nejsem na to, na Lajnu, jo, a to mě bavilo taky, jo.
0: To jo, ale Mosty prostě...
1: Prostě každému, co jeho jest, a o tom to je, že jo, 100 lidí, 100 chutí.
0: Někomu Most, někomu Lajnu.
2: Přesně tak.
1: Mimochodem předáváme ti velkou agendu, protože naši posluchači píšou a fotí a namluvají zprávy.
2: Já jsem se díval.
1: Je to vděčné téma, každý to má jinak, ty svoje chutě. Tak jo, čerstvé zprávy, Kristýnka Kubánková, za chvíli 9 a krásné dopoledne s Alešem. Jo, mimochodem, přihodíš nám nové slovíčko do tajemné věty?
2: Přihodím hned po 9.
3: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Černopolní, kde se stala

0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Alternativní bydlení je stále populárnější. Ostrava vyměňuje stará hasičská auta. Zlínský kraj podpoří modernizaci sociálních služeb. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Mezi Čechy je stále populárnější alternativní bydlení. Kvůli vysokým cenám nemovitostí lidé čím dál častěji hledají levnější možnosti, jako jsou chaty, tiny houses nebo další netradiční formy bydlení. Zájem o jednodušší a dostupnější způsob života podle realitních makléřů v poslední době výrazně roste.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava vyměňuje stará hasičská auta za nová v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Pokračuje primátor Jan Dohnal.
2: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně hodně postrčí dopředu.
1: Zlínský kraj podpoří modernizaci sociálních služeb. Mezi poskytovatele rozdělí 10 milionů korun, které pomohou financovat bezbariérové úpravy a zlepšení zázemí pro klienty. Dotace mají přispět k bezpečnějšímu a dostupnějšímu prostředí například v domovech pro seniory nebo zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.
0: Rádio Čas, sport.

0: Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezky dopoledne s Rádiem Čas, teď už také s Alešem Škovalem. Já se přiznám, že dneska je to u mě od rána fičák. Od rána se to nějak prostě valí, termíny, pár telefonátů a v tom telefonu vždycky já bych potřeboval tohle, já bych potřeboval tohle. A nejlépe dneska. A tak už jsem teď tady ve studiu s vámi a rád to s vámi dám do pohody. Tak a tohle je hodně pozitivní. Dneska se společně s vámi podíváme na to, co zdobí displeje vašich mobilů. Takže tapeta, jo, obrázek a tak dál, to je věc, na kterou se, co si budeme povídat, podíváme desítkykrát, někdy stovkrát za den. Pište, já přidám muziku z rádia, často jsou hity, které milujete, zůstaňte s námi. Vydařené úterý. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tapeta našich mobilů, tak to je dnešní téma a tak tohle mě pobavilo, ty první mobily a možná vzpomínáte. No, žádné tapety neumožňovaly, maximálně jsme si mohli vybrat nějakou barvu, nějaké pozadí, žlutou, červenou, modrou a mám takový pocit, že se ještě za to platilo. Dneska si můžeme na displeji tady umístit prakticky cokoliv a tak se ptáme, co na tom displeji máte. No, tak já se tady dívám a Eva z Karviné napsala: na výchozí tapetě mám fotografii s miláčkem, ale teď to změním za fotku vnučky, jelikož jsem se v neděli poprvé stala babičkou a jsem na to neskutečně pyšná. Evi, gratulujeme. Vojta napsal: na tapetě mám svou manželku ze svatby, když se ale už převlékla do jiných šatů, což mě těší, protože to bylo foceno kolem půlnoci a to už jsem bohužel nevnímal, jo, tak si tu fotku alespoň teď na mobilu stále připomínám dokola. Taky krásné. Vojto, děkujem. Co nebo koho máte na tapetě svého mobilu? Platí Facebook, WhatsApp, rádia, čas, napište. No a bez muziky by to nebylo to pravé ořechové, tak si nás klidně zesilte, jsme rádio čas a hrajeme hity, které milujete. Jo a za chviličku pozvu na opavský slunovrat, který i letos slibuje fantastickou zábavu.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho. Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
5: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
5: vaše stopa.
7: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
8: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
9: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
8: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
9: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
8: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
11: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
10: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.

0: Pokud ještě nemáte tip, kam zajít a dobře se bavit, tak možná využijete zvu do Opavy na festival Slunovrat. Tady se setkává rok co rok skvělá muzika, literatura, divadlo, zajímavé debaty a tak dále, tak dále. A letos mezi hosty zajímaví hudebníci, spisovatelé, vědci a osobnosti veřejného života v unikátních prostorách historického centra Opavy. Tady opět ta neopakovatelná atmosféra. Je letos zóna charitní inspirace, která je věnovaná dobročinným organizacím. Opavský Slunovrat, to je velmi důležité, od 18. do 20. června, jak jsem tedy zmínil, v historickém centru Opavy. A pokud jsem vás zlákal, tak si to užijte. Teď předpověď počasí, no a z rádia Čas dál, hity, které milujete. No a další tipy, jak se dobře pobavit, tak ty přidám už za chviličku a možná přidám i další slovo do věty megaléta rádia Čas. Takže buďte s námi, buďte ve střehu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno. Přes den se ojediněle mohou objevit i občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

때 라디오 차스.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je tady a se svým skvělým, no, nebo skvělou nabídkou, akcemi, na které vás dostaneme. A já mám pro vás další slovo do věty, kterou dneska skládáme, kterou potřebujeme do toho odpoledního finále. A je to slovo my. Takže zapamatovat nebo zapsat, třeba na ledničku. My. Jo, tak to je to druhé slovo. V další hodině povím, o co dneska hrajeme. Je to fantastická akce. A připomenu obě vyslovená slova, pokud jste třeba ráno nechytali. Takže i to si pohlídejte. Teď mám pro vás tipy na zajímavé akce.
0: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Pojďte se bavit.
1: A opět je z čeho vybírat. Třeba už po 12. se bude v Novej Míčíně slavit svátek piva. 30 regionálních mini pivovarů, zkušení sláci nabídnou 100 druhů piv a pivních speciálů. V programu soutěže, koncerty, a to 20. června na Masarykově náměstí v Novém Míčíně. Olomouc ožije, tak se jmenuje největší festival v ulicích v Česku, plný koncertů, jídla a jedinečné atmosféry v historickém centru Olomouce. Akce od 17. do 20. června v ulicích a na náměstí města. Pokud ještě nemáte tip, kam zajít a dobře se bavit, tak možná využijete i tuto pozvánku z Vodo Opavy na festival Slunovrat. Tady se setkává hudba, literatura, divadlo, zajímavé debaty. I letos mezi hosty zajímaví hudebníci, spisovatelé, vědci a osobnosti veřejného života v unikátních prostorách historického centra Opavy. Tady opět ta neopakovatelná atmosféra. Opavský Slunovrat 18. až 20. června. No a město Příbor pro vás chystá skvělou pohybovou aktivitu, a to příborský běh, běžecké závody pro veřejnost, akce tuto sobotu a registrace do středy, včetně na stránkách města. Příbor ožije pohybem a vy u toho můžete být. Teď ale zpátky muzika. Z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete, tak pohodový den.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
7: To z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
8: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
7: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Po desáté připomenu první i druhé slovo do Megaléta Rádia Čas, tedy do věty, kterou skládáme. Pozvu skřítka i s jeho boxem plným peněz a na vás bude si něco přivydělat, takže od Aleše Škobala štěstí ve hře, vydařené úterý a teď už jdeme na nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 10.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Jedovnická, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v obci Blansko, konkrétně v ulici Sušilova. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější.

0: tak už vyráží kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích a přehradách. První kontroly ukazují, že některé lokality už teď mohou mít zhoršenou kvalitu vody kvůli horkému počasí, nedostatku srážek nebo výskytu sinic, které mohou představovat zdravotní riziko.
1: Morava aktuál.
0: V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezónní autobusová linka. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd. Cestující bude vozit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Zároveň bude posílené autobusové spojení do Bílé. V Rošnově pod Radoštěm prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a čeho se týká, tak to nám řekla mluvčí města Adéla Kouselová.
2: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plánováno v polovině letošního července.
1: Rádio Čas Sport.
0: Teniska Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Berlíně semifinalistku letošního Roland Garros Schneiderovou z Ruska 6-2, 6-3, 6-7. Postoupila tak do druhého kola. Na dalším turnaji v Nottinghamu porazila v českém souboji Marie Bousková Terezu Volantovou 2x 6-3. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný, místy se můžou přidat slabé přehánky a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
5: Bimbas?
4: To je úplně... Bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
5: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
4: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
5: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
1: Rádio.

0: Pokud s námi dneska skládáte větu do Megaléta Rádia Čas, tak já mám pro vás dobrou zprávu. Za chviličku předám další slovo a připomenu i to první z rána. A aby těch výher nebylo málo, tak i skřítek Rádia Čas otevře za chviličku, třeba za chviličku svůj box a třeba z něj vytáhnete slušný balík. Takže držím palce. I po desáté je s vámi Aleš Šlubal a samozřejmě dál ty, které milujete. Ať je lepší nálada.
1: Hity, které milujete.

0: Pokat na Rádiu Čas.
1: Ano, ve studiu Rádia Čas už mám parťáka, je to skřítek Mána, byt a uperkenici. No a výzvu, pojďte si se mnou zahrát. Takže volejte 77 66 12 800 a já to dám takhle. Pátý z vás jde do hry.
2: Rádio Čas.

0: svátek není svátek a u výher to platí jak by smet, ale třeba si štěstě na teď přisedne a vaše peněženka se naplní. Takže hrnaněj, kdo vyzve skřítka, kdo se dovolal jako pátý. Halo, halo.
1: Halo, halo, já vás zdravím, Kristýna u telefonu.
0: Kristýno, máte krásně příjemný hlas, to asi nejste v práci, nebo jste?
1: Jsem v práci momentálně.
0: To vás tak práce baví?
1: Baví mě ta práce.
0: Jo, super. Dobře, kolik jste naposledy vyhrála peněz? Nebo kdy jste naposledy vyhrála peníze?
1: Na skřítka jsem se ještě nedovolala, tak uvidíme, pokouším štěstěnu.
0: A takhle sportka?
1: Na sportku moc nemám.
0: Ne. To jsme na tom úplně stejně. Dobře, takže můžu otevřít skřítku v box?
1: Pojďme na to.
2: Otevírá box Rádia Čas, který je plný peněz. To.
0: Ano, základní stovečka tam je. Půjdeme dál?
1: To zní dobře, jdeme dál.
0: Zní to dobře.
2: 200.
0: To zní taky dobře, 200 tam je.
1: Tak pojďme dál.
0: 300.
1: Tak pojďme dál.
0: Ještě, jo.
2: 400.
0: Jo, 400.
1: Wow.
0: Tam sám. No, už je byla kávečka, takový tak, dobrý zákus.
1: Tak, zkusíme další.
0: Zkusíme.
2: 500.
0: 500 tam je.
1: Výborně.
0: No.
1: Tak, zkusme ještě jedno políčko.
0: Fakt, jo, jsi taková odvážná.
2: 600.
0: 600 tam je.
1: Výborně. No, tak co s tím? Tak no. Zkusme ještě jedno.
0: Jo, fakt?
1: Určitě, zkusme to.
2: A nemáš nic.
0: Kristýno, to je život. No.
1: To se tak stává.
0: Ale jasně, to jsou málo věci, vždycky říkám. Ale víte co, neodejdete s prázdnou, já mám pro vás dárkový balíček od Investony. Posílám. Mějte se krásně a i přesto, že jste nic nevyhrála. Skvělé úterý.
1: Děkuji. Naslyšenou. Tam také. Naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Otevírám výherní box.
4: Skřítku v poklad Rádia Čas je tady. Tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1...
4: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
4: Skřítku v poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
6: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
7: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
6: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
8: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
9: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
9: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
10: KP Revital Ostrava.
9: Vaše práce,
8: vaše stopa.
9: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
11: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
12: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Krásně mi tady do studia Rádia Čas svítí sluníčko, ano, za okny už je líp a prý se na nás chystají tropy. A Ráďa s Lenkou ráno mě tedy říkali, tak si ještě dneska užijeme takovéto normální počasí, protože potom už se budeme potit a vyhledávat stín a studenou vodu. Ale taky samozřejmě chytat vitamin D. Toho jsme ještě moc nechytli. A to Dčko je za mě skvělé pro to takzvaně nastartovat mozek. A to by se šiklo právě teď, protože přehled v hlavní roli je naše parta. To znamená Lenka, Radim, dneska se přidala i Kristýna. A vy víte, že k tomu ještě chybí dodat. Víš, nevíš, pojďte do toho s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1994 Škodovka vyrobila miliontý vůz, bylo to celkem přelomové, milion vozů. Jakého typu?
4: Nebyla to Fabie?
5: Favorit? 94.
3: Tak se domluvte, jestli.
5: To jsem ještě favorit, ne?
4: To už ale Fabienka už byla.
3: Fabie, Octavie, favorit.
5: Já mám pocit, že favorit byl první a teď otázka, bylo to začátek 90. No, jestli šli rychle za sebou.
3: Já tě napínám, jak Šandy je to favorit.
5: To ono, že jo.
4: Tak na tu Fabku bylo moc brzo, no.
3: Ještě jo, no. Ona byla i oblejší. V roce 1999 český tenista Petr Korda ukončil turnajem na Wimbledonu kariéru. Na jakém povrchu se hraje Wimbledon?
4: Antuka.
3: No tak ne?
4: Je to tráva?
3: Ano.
5: Kristýnko Chubánková, to je, já prostě
4: tak Wimbledon je tráva, no. Jakoby. Ale na druhý pokus dobrý. Ty jsi to věděl, Ráďo?
5: Ne, já jsem chtěl popsat, jaký střih měl Petr Korda. To bych řekl já.
3: Prý na druhý pokus dobrý, tak máš dva pokusy antuka nebo tráva, tak... Ale dobrý.
5: Já bych řekl venku, no, to je v pohodě.
3: Taky dobře. Jaké tradiční občerstvení je z Wimbledonu?

0: Bledonem spojeno.
1: Sandwich?
0: Mám možnosti, jestli no. chcete. Fish and chips, jahody se smetanou, anebo sandviče.
1: Bčko.
0: No jo, no. Dneska slaví narozeniny taky oštěpař Jan Železný, držitel světového rekordu v hodu oštěpem z německé Jeny v roce 1996. Kolik tenkrát hodil?
1: 98 nějakých?
2: Ne, to bude přes... No, řekni možnosti.
0: 96,84, 98,48 anebo 100,48.
2: Já nevím, proč jsem tam měla rovnou tu stovku, ale líbí se mi těch 98.
0: Věř Ráďovi, 98,48.
1: Doteď, okay, chápete, že jsem dvakrát věděl něco ze sportu dneska.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno. Přes den se ojediněle mohou objevit i občasné přehánky.

때 Radio Jazz.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je letos tý nejlepší akce, samozřejmě, na které vás dostaneme zdarma. Jinak fajn bude i v pátek a v sobotu na FM City Fest a line-up je hezky i hvězdně nabitá. Před malou chviličkou jsem se díval, takže třeba kromě jiných No Name, Ben Kristoval, Robin Schulz, Helena Vondráčková, Lucie, Janek Ledecký. Tady bude hodně fajn. No a někdo na tenhle festiák půjde s Rádiem Čas a lístky mu přihraje právě Megaléto Rádia Čas. No a taky dneska výherní věta a ode mě to druhé slovo. A to slovo je my. Druhým slovem je slovo my. Pokud jste nechytli to první slovo hned po ránu, tak tím slovem je hudba. Tak si to pěkně dejte dohromady, už máte dvě slova, držím palce. Jinak finále a další dvě slova samozřejmě dneska odpoledne. Teď ale zpátky za muzikou z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Čas. Rádio.

0: Hezky nám to utíká, bude 11 hodin a já budu tedy servírovat 200 s rozumem s Evou Rigler, to bude Meloun, v obědovce pizza a rovnou do vaší firmy. Od Aleše Šklobala dobrou chuť už dopředu a teď spoustu novinek a Kristýna Kubánková v našich zprávách. No a bude 11 hodin.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Jedovnická, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v obci Blansko, konkrétně v ulici Sušilova. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi vyráží čím dál častěji do exotických destinací. Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Zlínský kraj podpoří modernizaci sociálních služeb. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou do exotických destinací. Odborníci ale upozorňují, že řada cestovatelů podceňuje zdravotní rizika a před odjezdem neřeší potřebné očkování ani další prevenci. Přibývá tak případů, kdy si lidé ze zahraničí přivezou zdravotní komplikace nebo tropická onemocnění.
7: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie od června zavádí několik nových opatření zaměřených na bezpečnost a prevenci. Více už uvedl primátor města Jan Wolf.
8: V současné době jsme se dohodli s novým ředitelem městské policie na drobné organizační úpravě městské policie. Vzniknou nové tříčlenné hlídky, které budou v terénu. Ten cíl je jednoznačný, a to posílit tu terénní práci městských policistů tak, aby ten pocit bezpečí našich občanů byl zase větší.
6: Zlínský kraj podpoří modernizaci sociálních služeb. Mezi poskytovatele rozdělí 10 milionů korun, které pomohou financovat bezbariérové úpravy a zlepšení zázemí pro klienty. Dotace mají přispět k bezpečnějšímu a dostupnějšímu prostředí například v domovech pro seniory nebo zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.
7: Rádio Čas, sport.
6: V Ostravě se dnes koná tradiční atletický meeting Zlatá tretra. Ten patří mezi nejvýznamnější sportovní události v Česku. Na startu se představí desítky medailistů z velkých mezinárodních soutěží a domácí špička, včetně několika rekordmanů. Hlavní program začíná v podvečer a

0: 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
4: Bimbas?
3: To je úplně... Bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
4: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
3: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
4: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: David Koller, no a já si nemůžu neodpustit si dodat megakoncert Rádia Čas 21. listopadu a David Koller bude samozřejmě s námi, bude tam s námi i, nebo budou s námi hvězdní Europe, bude to v rámci jejich turné a vlastně to bude jediný koncert v České republice, takže si ho fantasticky vychutnáme. Ty lístky stále a pořád ty nejlepší místa, pokud byste chtěli být na Megáči s námi a buďte, protože tohle bude stát za to, tak stále přes naše webovky máte je hned a jak jsem říkal, vyberete si prostě tam, kde nejlépe budete vidět, prostě místo, které bude vaším snem, bude vaše. Takže běžte do toho, já k tomu všemu, k těm informacím přidám jednu vonavou informaci a to bude obědovka Rádia Čas, hrajeme o vonavou pizzu už za chviličku. No a aby toho nebylo málo, tak co bych ještě mohl přidat, víte co, já ještě přidám, jeste s rozumem a meloun. Taková ochlazovačka, meloun z lednice, že jo, to se bude hodit a jaké má výhody, Eva Rigler poví už za chviličku. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Je osvěžující, téměř bez kalorií a milují ho děti i dospělí. Meloun. Sladká zelenina, která je považována za super potravinu. Obsahuje totiž spoustu cenných látek, které mají pozitivní účinky na naše zdraví. Vodní meloun obsahuje zhruba 92% vody, takže nás krásně osvěží a dodá hydrataci v horkých letních dnech. A zároveň do těla doplní také potřebné minerální látky a vitamíny. Ať je to C-čko, B-čko, vápník, fosfor, no a taky třeba zinek a draslík. A ten je hodně potřeba, nejenom v létě. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s melounem vy. A mimochodem, jíte i ta melounová semínka?
2: Tak meloun je moje nejoblíbenější zelenina a obzvlášť v létě jsem schopná se sníst asi jako půlku minimálně. Akorát si musím vybrat, jestli budu jíst meloun nebo pít pivo ten den.
3: Melouny zbožňuju. Červený je výborný, protože s alkoholem je výborný a potom žlutý, protože s šunkou, že?
4: No, co se týče melounů, tak ty mám ve velké oblibě, hlavně teď přes léto, protože jsou velice osvěžující, chutné. Melounové pecky vyplývávám, protože mi kdysi někdo ve školce řekl, že když je spolknu, tak mi meloun vyroste v břichu.
5: Meloun mám hrozně moc ráda. Upřednostňuji červený před žlutým a ostatními. A semínka mi v tom taky nevadí. A je to výborné letní osvěžení.
1: Výborné letní osvěžení. No a právě ty pecky jsou žádoucím bonusem. Zatímco v našich končinách se jich snažíme zbavovat, tak třeba v Asii se dokonce cíleně sypou do jídla a přidávají do pokrmu. Obsahují totiž antioxidanty a likopen, který pomáhá udržovat mladý, zářivý a napnutý vzhled pleti a pokožky. A taky obsahují lysin, ten zase podporuje tvorbu kolagenu. Takže vlastně pro krásnou, mladistvou a zářivou pokožku jeste meloun pecky. A bude to absolutní pecka.
0: Tak teď už to víte.

0: Odivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
2: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
3: To se ještě domluvíme.
4: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
5: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
4: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
5: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
6: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes na Rádiu Čas pořad energiemi a dneska v něm odpověď na otázky, je klíčem k dlouhověkosti kardio nebo silný trénink. No a měli bychom třeba opravdu při zranění ležet v posteli a odpočívat. A proč bychom si občas měli sednout na zem jako Japonci? Dnešní podcast s fyzioterapeutem Michalem Tichonovem startuje v 18 hodin na Rádiu Čas. No a teď s Rádiem Čas ještě na akce, které určitě budou bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A opět je z čeho vybírat. Třeba už po 12. se bude v Novej Mičíně slavit svátek piva. 30 regionálních mini pivovarů, zkušení sláci nabídnou 100 druhů piv a pivních speciálů. Programu soutěže, koncerty a to 20. června na Masarykově náměstí v Novej Mičíně. Olomouc ožije, tak se jmenuje největší festival v ulicích v Česku, plný koncertů, jídla a jedinečné atmosféry v historickém centru Olomouce. Akce od 17. do 20. června v ulicích a na náměstí města. Pokud ještě nemáte tip, kam zajít a dobře se bavit, tak možná využijete i tuto pozvánku z Vodou Opavy na festival Slunovrat. Tady se setkává hudba, literatura, divadlo, zajímavé debaty. I letos mezi hosty zajímaví hudebníci, spisovatelé, vědci a osobnosti veřejného života v unikátních prostorách historického centra Opavy. Tady opět ta neopakovatelná atmosféra. Opavský Slunovrat 18. až 20. června. No a město Příbor pro vás chystá skvělou pohybovou aktivitu, a to příborský běh, běžecké závody pro veřejnost, akce tuto sobotu a registrace do středy, včetně na stránkách města. Příbor ožije pohybem a vy u toho můžete být. Teď ale zpátky muzika. Z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete, tak pohodový den.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno. Přes den se ojediněle mohou objevit i občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Přátelé, ta nejvonavější soutěž na Rádiu Čas, obědovka, právě teď začíná, voní pizzou a obědy do vaší firmy. Takže rád budu i dneska servírovat a ty obědy by dneska měla převzít Veronika, takže já už teď tady ve studiu nasazuju tu svoji pomyslnou zástěru a ať se dílo podaří. Takže budu volat do dané firmy a věřím, že Veronika na druhé straně telefon zvedne. 6087 a ještě 07. Tak. Jo. Na první dobrou. To bychom měli. Ten základ. Včera se to nepodařilo. Asi hodně práce. Nebo mobil, bůh ví kde. Tak volám Veroniku.
1: Pán Soukola Brmána, prosím.
0: Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka. Veroniko, zdravím.
1: Ano, dobrý.
0: Dobrý den, už jste po obědě, Veroniko.
1: Ne, ještě ne.
0: Ještě ne. My jsme Rádio Čas, zveme vás na pizzu. I vaše kolegy, berete?
1: Berete.
0: Tak víte co, já potřebuji takový ten malý důkaz, že ladíte Rádio Čas. Zkuste něco z dnešního vysílání.
1: No. Aby pravdu řekla, dneska vaše vysílání ani nemám zaplé.
0: No.
1: Protože mám moc práce a potřebuji se na to soustředit.
0: Tak něco, dobře, budu hodný. Tak něco z minula?
1: Já přemýšlím, vy tam toho máte totiž tolik, že já teď vůbec mě nenapadá vůbec žádná písnička.
0: Nemusí být písnička, nějaký pořád, jména moderátorů.
1: Jména moderátorů, no. Dobře, tak ježišmarja, no. To jsem mi chvilku přemýšlel. Jsem mě úplně zaskočil. Vím, že posloucháme to... vy jste Radim Subleslav Bednář. No, ano, už vím. Alenka Líšková.
0: No.
1: Je tam. A máme tam Dobré ráno Moravo.
0: Já mám taky někdy takové stavy, kdy prostě něco dělám.
1: Já prostě mě, tak úplně něco zeptá.
0: Já nevím vůbec nic. Kdybych měl říct své jméno, tak já to nevím. No.
1: Jo, já bych to taky nevěděla, teď asi pravdu.
0: Tak vzhledem k tomu, jak jsem na tom já, Veroniko, tak vám to uznám, jo. A máte pizzu pro sebe i pro vaše kolegy. Tak já popřeju dobrou chuť, užívejte
1: dobře,
0: si. A teď už běžte, už asi toho máte za sebou, jakoby hodně té práce, puste si Rádio Čas a trošku se více vylaďte.
1: Dobře.
0: Mám vaši mailovou adresu, posílám poukaz, mějte se krásně.
1: Ano, děkuji. Zdravím
0: kolegy, naslyšenou.
1: Nasle.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Rádio Čas. Hity, které můžete.

0: Když Majky dneska vcházel do studia, tak měl v ruce mobil a něco tam hledal, nebo se díval, nebo já nevím co, sledoval poštu a tak dále, ale každopádně, když už máš ten mobil v ruce, co máš na tapetě mobil?
1: No já ti to ukážu, dívej.
0: Wow.
1: No. Mám tam, aby posluchači věděli, mám tam svoji lásku. Je tam letadlo, se kterým lítám. Takže tak.
0: Ženy nemají křídla.
1: Ženy? No některé možná
0: Některé mají, jo. Takže okřídlená láska.
1: Ano, mám tam svoje letadýlko, no, se kterým lítám.
0: Co jsi měl předtím třeba, před tím letadlem?
1: No to ani nevím. Myslím si, že ex-partnerku možná. Takže už nevím, netuším, ale mám to tam dlouho, tady tohle.
0: Tak to letadlo je neškodné.
1: Dobře. Ano, přesně tak, to mi dělá radost, kdykoliv se podívám, o tom to je.
0: Tak bude 12 hodin, to znamená oba dva přejeme dobrou chuť k obědu, ať vám to krásně s Majkem lítá, ať to uteče, ať to letí. A teď jdeme na aktuální zprávy rádia. Čas bude poledne.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Aktuálně se zdržíme na hlavním tahu z Českého Těšína do Frýdku Místku. Ve stoupání nad Těšínem stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se řeší v obci Prosenice na Přerovsku v ulici Grimovské. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Dvě auta bourala v Kroměříži v ulici Havlíčkově. Nehoda nás potrápí taky v obci Strážnice na ulici Veselské. Tady se srazil autobus, s osobním autem jezdí se tady Kyvadlově. A problémy jsou taky na hlavním tahu Hodonín Brno u obce Pasohlávky. Směru na Brno stojí odstavená dodávka.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Víkendové tropy mají doprovodit i bouřky. Olomoucký kraj podpoří venkov. Volejbalistky se v Lize národů zítra utkají s Italkami. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honzága Velčík. Česko o víkendu zasáhnou vedra. Spolu s nárůstem teplot ale bude panovat i výrazné dusno. K tomu všemu se podle televize LTV Plus můžou zároveň přidat i bouřky. Po oba volné dny mají teploty dosáhnout až 35 stupňů.
8: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj podpoří znevýhodněné oblasti. Letos rozdělí přes 51 milionů korun na rozvojové projekty obcí v regionech Osoblažsko a Vítkovsko. Rekordní sumu včera schválili krajští zastupitelé. Olomoucký kraj opět podpoří venkov, a to prostřednictvím více než 160 projektů. Podle mluvčí hejtmanství Evy Krajblové půjdou peníze mimo jiné na opravy chodníků nebo zateplení školních budov.
9: Peníze z programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 milionů korun na 77,5 milionů. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet. Program je určen hlavně pro menší vesnice do 2000 obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. Hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměli.
8: Rádio Čas, sport.
7: České volejbalistky už znají soupeřky na druhý turnaj Ligy národů. Narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa Italkami, se kterými se na Filipínách utkají hned zítra. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by zítra měla být oblačná, místy polojasná, objevit se můžou přeháníky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 21 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
10: Rima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
13: Bimbas?
12: To je Bembas, úplně... jo, občas se mu říká Bembas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
13: Někdo komentuje, že hraješ Bimbas?
12: Ne, Jirka píše Bembajs, jo, tak Bembajs.
13: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.

0: Krásné úterní odpoledne, 12 minut, 12 hodin, krásný to čas. Od mikrofonu vás ze studia Rádia Čas v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl. Se mnou samozřejmě hity, které milujete, tak jak jste zvyklí. No a já vám za chviličku povím příběh, po kterém si možná půjdete zkontrolovat, co právě dělají vaše děti a hlavně, kde máte schované peníze. Jedna tříletá holčička totiž během pár minut způsobila škodu, ze které by se většině z vás pořádně zatočila hlava. O co konkrétně šlo, tak to povím za chviličku, teď už posílám muziku a také prozradím, jak ještě dneska odpoledne budeme soutěžit. Zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete. Které milujete. Radio Čas.

0: Vaším parťákem zůstává Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak tady je příběh o tom, nebo příběh, po kterém si myslím, že doma si začne to něco více vážit podezřelého ticha. Podíváme se na tatínka z Londýna, který nechal na chvilku bez dozoru svou tříletou dcerku. Kdo doma má malé děti, tak ví, že někdy stačí opravdu pár minut. A když se vrátil, tak zjistil, že jeho dcera objevila nůžky, což už samo o sobě zní docela katastroficky. No, rozhodla se pustit do svého vlastního výtvarného projektu, ale místo papíru se vybrala hotovost. No a během chvilky proměnila v konfety v přepočtu téměř 38 tisíc korun. Já teda nevím, jak bych reagoval na tuto situaci. Otec sám později přiznal, že moc nevěděl, jestli se má smát, brečet nebo začít slepovat bankovky izolepou, to bych asi jako první udělal třeba já. Ale pozor, naštěstí má tenhle příběh docela dobrý konec. Celou situaci nakonec konzultoval s umělou inteligencí, ta mu poradila, že ještě nemusí být všechno ztracené a tak vyrazil do banky, samozřejmě s konfetama, z bankovek, kde jako důkaz zároveň donesl video, jak dcera rozlepovala nebo jak dcera sestříhávala jednotlivé bankovky. No a potom co všechny poskládali tak nějak dohromady, tak mu byly proplaceny zpátky. Takže naštěstí všechno dobře dopadlo. No, 38 tisíc korun to není úplně malá částka. Tak jestli z toho plyne nějaké ponaučení, tak když je doma podezřelé ticho, tak se běžte radši podívat, co se děje. Ode mě za chviličku další muzika. Jsme Rádio Čas.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
12: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Skálka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
15: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
16: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
15: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
17: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
18: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
19: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
18: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
19: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
18: Vaše práce,
19: vaše stopa.
18: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Radio Čas.

0: Držíte vlny Rádia Čas a ono se říká, že penízky na zemi nenajdete. No, to je většinou pravda, občas se poštěstí, ale když už, tak je to třeba nějaká 50 korunka. Málo kdy nějaká větší bankovka, ale kde penízky můžete rozhodně najít, tak to je náš éter Rádia Čas. Protože každý den od pondělí do pátku, tak i dneska celkem pětkrát denně nadělujeme se skřítkem. Ten má v zásobě kupu peněz a záleží na vás, kolik si odnesete. Jakmile se dovoláte po tom, co padne tato výzva.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tak máte šanci otvírat boxy, můžou tam být stovky, můžou tam být tisíce, záleží čistě na vás, kdy řeknete stop, pokud ale dojdete do prázdna, tak odcházíte s nulou. I to se může stát a co si budeme, každá korunka je dneska k dobru. Můžu prozradit, že už příští hodince budeme soutěžit, tak buďte ve střehu, teď se ale pojďme podívat na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno. Přes den se ojediněle mohou objevit i občasné přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: úterní odpoledne s rádiem Čas a my se dneska ptáme, co máte na své tapetě na mobilu. Trošku tak rejpeme do vašeho soukromí, ale ptáme se na otázky. Je tady spousta odpovědí na Facebooku, na WhatsAppu, co nám píšete. Já si je postupně pročítám a řekl bych, že asi z 90% tam máme naše milované. Ať už to jsou děti, ať už to jsou partneři, ať je to rodina, nebo ať to jsou naši koníčci. To jsem mimo jiné také typ já, už jsem to zmiňoval, já tam mám třeba letadlo, se kterým lítám. A myslím si, že to je taky ta správná cesta, protože když se podíváme do toho telefonu, je pravdou, že jsme na něm kolikrát častěji, než bychom chtěli, tak alespoň jako první věc vidíme to, co nám dělá radost. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, posílejte klidně hlasovky na WhatsApp 77 66 12 800. Budeme se tomu ještě věnovat, připravujeme pro vás teď nejčerstvější zprávy, ale do té doby ještě další hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Hi, a jedu! Hi-Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Rádio Čas. Hity, které

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Za 2 minuty 13. hodina a já už tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Míříme na cesty a podíváme se na zprávy, ve kterých si povíme, že bychom se měli dávat pozor na falešné pokuty na přestupky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: otevřených prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Aktuálně se zdržíme v Ostravě, řeší se tady hned dvě dopravní nehody. Jedna z nich je na Nákupní ulici, na křižovatce s ulicí Výškovickou. Tady se srazila dvě osobní auta. A problémy jsou právě teď taky v Ostravě Porubě, na křižovatce u Slovanu, na křížení ulice 17. listopadu a Opavská. I tady bouraly dva osobáky. Zdržíme se taky na dálnici D48, na výjezdu z Českého Těšína ve stoupání na Frýdek. Tady stojí odstavené auto a odstavená dodávka nás zdrží na hlavním tahu Pasohlavky Brno. I tady buďte opatrní.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Pozor na falešné pokuty za přestupky. V Karviné začala stavba lávky přes řeku Ološi. Na Zlaté tretře v Ostravě dnes bude závodit 50 medailistů. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zasáhly falešné pokuty. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Jde o podvod, jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje.
6: Morava aktuálně.
5: V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav stavba lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá více než 150 metrů bude stát 26 milionů korun. Lávka má být hotová příští rok na jaře. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jde o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
7: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme nebo řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
5: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek.
6: Rádio Čas, sport.
5: Na atletické Zlaté tretře bude dnes závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Zítřek bude oblačný, místy polojasný, sem tam může i sprchnout, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky a namíříme teploty od 21 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a
9: Bimbas?
8: To je Bembas, úplně... jo, občas se mu říká Bembas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
9: Někdo komentuje, jo, aha, že hraješ Bimbas?
8: Ne, Jirka píše Bembajs, jo, tak Bembajs.
9: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
6: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 6. červnový den, posloucháte Rádio Čas, svátek dneska slaví Zbyněk, tak všem Zbyňkům přejeme všechno nejlepší a já si myslím, že nastal čas soutěžit.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: V tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800 a protože mé oblíbené číslo je stále trojka, tak pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak máte šanci soutěžit se s zlatým skřítkem a vyhrát si nějaké ty pěkné ceny. Tak jsem zvědav, kdo se dovolá, posílá muziku a za chvilku zjistíme, kolik budeme nadělovat a jestli vůbec.
2: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak jdeme na to, jdeme soutěžit. Myslím si, že to nejnáročnější je se k nám asi dovolat a to se povedlo dneska Radce. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den přeji.
0: Odkud nám voláte?
1: Kroměříž.
0: Tak posíláme pozdravy do Kroměříže.
1: Děkujeme.
0: Radko, já vás trošku vyspovídám. My dneska řešíme, co nebo koho máte na tapetě svého mobilu. Tak prozradíte?
1: Prozradím, mám tam 3 vnoučátka.
0: Ano, takže taková klasika, někdo z rodiny, jak píšete i vy ostatní. Jste připravena na to odnést si kupu peněz?
1: Zkoušíme to, jaký bude štěstí.
0: Budete spíš skromnější nebo budete riskovat?
1: Já čekám, že mi budete napovídat, jak to dělá Radim s Lenkou.
0: Jo, takhle, dobře no, tak uvidíme. Tak můžeme otvírat první boxík?
1: Ano, jasně.
0: Tak pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme tam 100 a já vám teda napovím, že já osobně bych šel dál. Co vy?
1: Určitě, 100 nestojí za to, tak pokračujeme.
0: Ano, to není ani na kavčo. Jdeme na druhý box.
2: 200.
0: Máme 200, co teď?
1: Ještě pokračujeme.
0: Pokračujeme dál.
2: 300.
0: 300 tam jsou.
1: Ještě to risknem.
0: Jdeme dál.
2: 400.
0: 400 na kontě. Co teď, Radko?
1: A ještě dáme tu 500.
0: Tak dáme 500, snad tam bude, pojďme na to.
2: 500.
1: A ještě mám pokračovat? Ještě zkusíme.
0: Vy mě stavíte do nekomfortu, no tak zkusíme, dobře, jdeme dál, otvíráme 6. box.
2: 700.
0: A je tam rovnou 700.
1: Tak skočilo rychle.
0: Skočilo to rychle, že? Zahradní skřítek je dajný zatím.
1: Takže ještě můžu risknout, jo? Tak dobře, ještě teda dám na vás.
0: No já nic neřek, to je na vás. Ale dobře, jak říkáte, pokračujeme dál.
2: 900.
0: A už máme 900 na kontě.
1: To
0: už je pěkné číslo, ale záleží samozřejmě na vás, jestli budete pokračovat nebo ne.
1: A to ale varování, nebo jestli to můžu.
0: To musí být vaše rozhodnutí, to já takhle nemůžu.
1: Tak já ještě jednou to zkusím.
0: Dobře, tak pokračujeme dál.
2: Tisíc.
0: Je tam 1000. Je to tam zatím. Máme 1000, co teď?
1: A já už se radši dál boju.
0: No, dobře, a tak pokračujeme nebo ne?
1: Mám to ještě zkusit.
0: No mě se neptejte, to musíte vyvědět.
1: Já to teda ještě jednou risknu, ale už nevím ani po kolikátý to je.
0: No snad tam něco bude, tak pojďme tedy dál.
2: 1100.
0: Tak máme 1100 na kontě. Radko, co teď? Stačí vám to nebo ne?
1: Já myslím, že asi radši ano, nebudeme pokoušet, to jsou celkem pěkný peníze.
0: Já jsem tam slyšel to asi ano, tak ano nebo asi ano?
1: Skončíme.
0: Radko, gratuluju, vyhráváte 1100 ve Skřítkovi. Penízky jsou vaše, ty už vám nikdo nevezme. A podíváme se tedy, co tam je ještě dál, jestli bychom něco vyhráli. Tak pojďme na to. Pojďme se podívat, co by otevřel další box.
2: 1200.
0: 1200 by bylo. Co dál? A tam by to skončilo. Takže já si myslím, že jsme to nakonec zvládli.
1: Takže 100 korun už není zas takový rozdíl.
0: Ano. Tak gratuluji moc krát, zůstaňte na telefonu a vyřešíme podrobnosti.
1: Děkuji moc krát, děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Napadanou.
0: No tak jste to slyšeli, v tuto chvíli jsme nadělili krásných 1100 pro Radku a tím nekončíme. Ještě dneska budeme soutěžit.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru.
10: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
9: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět se

0: Máte rádio čas. Já se dívám na počasí a o víkendu má být nádherně, takové to pravé léto si myslím, že už je dávno tady, 30, 32 stupňů, no víkend jako korálek a pokud nechcete sedět doma, což si myslím, že v takovém počasí nechce snad nikdo, tak tady mám pro vás skvělou pozvánku, protože už ve čtvrtek odstartuje v Opavě Slunovrat, festival Slunovrat, který bude probíhat 18. až 20. června. A letos s naprosto našlapaným line-upem vystoupí tady třeba Glenn Hansard, Vypsaná Fixa, Mňaga až Dorp, Lenka Dusilová band, součástí bude také spousta rozhovorů, nejenom hudba, ale akce pro celou rodinu. Tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat, rozhodně doporučuju. A když jsme u toho počasí, tak pojďme se podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až polojasno. Místy se mohou připojit i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, v této hodince jsme se Skřítkem už nadělili 1100, ale tím dnešní soutěže nekončí, protože tady máme mega léto, soutěž, která potrvá celé léto, a už včera jsme nadělovali lístky a i dneska budeme nadělovat lístky na ty nejnašlapanější festivaly, které se dějí po celé léto. A dnes tady mám pro vás lístky na FM City Fest, festival, který proběhne už tento víkend ve Frýdku Místku. A řekl bych, že letos s naprosto našlapaným line-upem Alan Walker, Robin Schulz, Marek Ztracený, Lucie, Ben Kristoval, No Name, René Dank, Ego a mnoho, mnoho dalších. No a vy můžete vyrazit úplně zadarmo a dokonce vzít někoho sebou. Co proto potřebujete? Znát výherní větu, která se skládá ze 4 slov. My už jsme 2 slova prozradili a já v tuto chvíli prozradím to třetí a tím třetím slovem je slovo zlepšuje. Jo, takže třetí slovo do naší tajenky je slovo zlepšuje. A pokud jste nechytli ty předchozí slova, tak zůstaňte na našich časáckých vlnách, protože ještě dneska odpoledne je připomenu, takže i vy ostatní budete mít šanci. Teď už ale posílám muziku. Jsme Rádio Čas.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.

Podcast. Život plyne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte Rádio Čas, máme 14 hodin, slovo si bere Honza, míříme na cesty a čekají nás také zprávy, ve kterých si řekneme, že Česko v létě posílí konzulární služby v zahraničí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
8: Dva dopravní problémy se stále řeší v Ostravě. Bouračka se stala na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu u Slovanu. Bourala tady dvě osobní auta. Dva osobáky bouraly taky v Zábřehu na křižovatce ulic Nákupní a Výškovická. Dvě auta se srazila i v Brně v ulici Růžové a vážná nehoda se v Brně řeší v ulici Vejrostově. Osobní auto srazilo chodce a zasahují záchranáři.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Česko v létě posílí konzulární služby v zahraničí. V Ostravě zítra začne oprava mostu na Hlučínské ulici. Fotbalisty Opavy povede Svatopluk Habanec. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dovolená v některých zahraničních zemích bude bezpečnější. Česko v létě podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Speciální policisté budou zasahovat při mimořádných událostech.
9: Morava aktuál.
8: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. Už zítra se začne opravovat železniční most v přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
10: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P plus R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
8: Znojmo částečně zmírnilo vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili tu možnost hrát na takzvaném kolbišti v hradebním příkopu. Je tu mlatová plocha, která slouží při slavnostech, například rytířským turnajům.
9: Rádio Čas, sport.
8: Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec. Dalšího účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Habanec se do Slezska přesunul po konci v Ústí nad Labem. Pilný pak naposledy vedl jiný druholigový celek Vlašim. Zítřek bude oblačný, místy polojasný, sem tam nás čekají přehánky a ojediněle se můžou vyskytnout taky bouřky. Nejvyšší teploty se ve středu mají pohybovat v rozmezí od 21 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Brešlem.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
13: Bimbas?
12: To je úplně... Bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
13: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
12: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
13: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.

Máte rádio čas, víkend je sice ještě daleko, ale je třeba si vytvořit plány a pokud ještě nevíte kam vyrazit, tak já dám za chviličku tipy. Mrkneme se také na to, jak vypadalo dnešní nevíš a prozradím celou dnešní tajenku k tomu, abyste vyhráli lístky na FM City Fest v rámci Megalet. A to všechno v této hodince, ale samozřejmě také hity, které milujete. A ty posílám právě v tuto chvíli. Hity, které milujete. Čas. Rádio čas. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: bavit.
1: No, víkend je ještě daleko, ale je na čase si rozmyslet, co budeme dělat. A mám tady pozvánku třeba už na čtvrtek, protože to můžete vyrazit do Olešné na Den integrovaného záchranného systému. Čeká tady na vás den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu i zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Mimo jiné, dopolední blok bude patřit dětem a školám, odpolední program je potom určen široké veřejnosti a pokud vyrazíte, tak se můžete těšit třeba na ukázky práce hasičů, policie a dalších složek IZS. No a mé pozvání míří také do Valmezu na Valašský špalíček. Akce, která bude probíhat od čtvrtka až do soboty. Můžete tady vyrazit do areálu zámku Žerotínu. Je to 44. ročník legendárního folk blues beat festivalu Valašský špalíček. Festival dlouhodobě propojuje folk, blues, rock, alternativní hudbu a také výtvarné umění. Podrobnosti najdete na špalíček.kzvalmez.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
0: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
0: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
0: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
4: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
5: Dnes vás zdravím netradičně a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
6: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla a potom jsem z toho čerpal.
5: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost Přijúterku vám dělá rádio Čas a my se přesuneme do dnešního rána. I dnes totiž probíhalo Víš, nevíš a schválně, věděli byste, jakého typu auta v roce 1994 vyrobila škodovka Million T vůz? Protože i o tom jsme se bavili, tak pojďme se podívat na to, jestli byste obstáli a jak to šlo našim ranním moderátorům.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1994 škodovka vyrobila milion tý vůz, bylo to celkem přelomové, milion vozů. Jakého typu?
4: Nebyla to Fabie?
5: Favorit? 94.
3: Tak se domluvte, jestli.
5: To byl snad ještě favorit, ne?
4: To už ale Fabienka už byla.
3: Fabie, Octavie, favorit.
5: Já mám pocit, že favorit byl první a teď otázka, bylo to začátek 90. No jestli šli rychle za sebou.
3: Já tě napínám, jak Šandy je to favorit.
5: Je to ono,
4: tak na tu Fabku bylo moc brzo, no.
3: Ještě jo, no. Ona byla i oblejší. V roce 1999 český tenista Petr Korda ukončil turnajem na Wimbledonu kariéru. Na jakém povrchu se hraje Wimbledon?
4: Antuka.
3: No tak ne?
4: Je to tráva?
3: Ano.
5: Kristýnko Chubánková, já prostě
4: tak Wimbledon je tráva, no. Ale na druhý pokus dobrý. Ty jsi to věděl, Ráďo?
5: Ne, já jsem chtěl popsat, jaký střih měl Petr Korda. To bych řekl já.
3: Prý na druhý pokus dobrý, tak máš dva pokusy antuka nebo tráva, tak... Ale dobrý.
5: Já bych řekl venku, no, to je v pohodě.
3: Taky dobře. Jaké tradiční občerstvení je s Wimbledonem spojeno?
5: Sandwich?
3: Mám možnosti, jestli chcete. Fish and chips, jahody se smetanou, anebo sandviče?
5: Bčko.
3: No jo, no. Dneska slaví narozeniny taky oštěpař Jan Železný. Držitel světového rekordu v hodu oštěpem z německé Jeny v roce 1996. Kolik tenkrát hodil?
5: 98 nějakých?
4: Ne, to bude přes... No, řekni možnosti.
3: 96,84, 98,48

0: anebo 100,48.
1: Já nevím, proč jsem tam měla rovnou tu stovku, ale líbí se mi těch 98.
0: Věř Ráďovi,
2: 98. Okay, chápete, chápete, že jsem dvakrát věděl něco ze sportu dneska.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až polojasno. Místy se mohou připojit i slabé přehánky nebo bouřky.

Radio Chas. Milujete. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Léto udeřilo v plném proudu a udeří teda hlavně o víkendu, to budou tropy, můžeme se konečně opalovat, plavečky, bazénky, no jo, já se neskutečně těším. A jestli se ještě na něco těším, tak to jsou festivaly, protože ty já osobně na létě absolutně miluju, hned na několika z nich se mimo jiné také ukážu, ať už jako moderátor nebo DJ, ale proč mluvím o festivalech? Protože tak jako každý rok, tak i letos v éteru Rádia Čas nadělujeme lístky na ty nejnašlapanější akce, které letos proběhnou a tento týden třeba ještě FM City Fest, Festival Slunovrat, Holešovská regata anebo One Republic. Na to všechno s naším rádiem můžete získat lístky, stačí jenom poslouchat a dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov a už dnes jsme prozradili 3 slova a pokud jste je ještě neslyšeli, tak máte poslední šanci si je zapamatovat, po případě zapsat a ty dnešní zní. Hudba mi zlepšuje... A to poslední slovo prozradí Kristýnka po 15. hodině a pak budete mít šanci soutěžit. Dneska teda lístky na FM City Fest, tak držím palce, ať vám to vyjde. No a já posílám muziku a za chviličku nejčerstvější zprávy.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vzi plus jedna. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
7: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
8: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 2:15 a my tady máme taneční party.
1: To málo kdo může říct, že takhle kolem 15. hodiny si může v práci zatrsat, že?
0: Krásné. Nepřemýšlela jsi o změně kariéry, že bys šla dělat tanečnici nějakou?
1: Jo, jako až takhle. Člověče, tak kdyby to jako vydělávalo, tak možná jo.
0: No to ono to vydělává, záleží kde. Ale pojďme se podívat na dnešní téma. Co nebo koho máte na tapetě, to je téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také v éteru. Tak pochlup se, Kiki.
1: Ukážu ti.
0: No jo, maminka. Je to také asi nejčastější odpověď, jo. Rodina nebo celkově to, co máme rádi. Není čemu se divit, já to mám víceméně podobně, já tady mám letadlo.
1: No jo.
0: Tak dejte vědět i vy ostatní, pište, budeme to rozebírat také po 15. s Kristýnkou. Teď už ale předávám slovo Honzovi, míříme na cesty a čekají nás také zprávy.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
8: Hned 3 dopravní nehody nás teď můžou zdržet v Ostravě. Bouračka se řeší v ulici Výškovické u zastávky Hory Mírova ve směru na Vítkovice. Bourala tady 2 osobní auta. A v Ostravě pozor, taky na ulici Nákupní. Na křižovatce s Výškovickou i tady bourali 2 osobáky. Stále jsou problémy i na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu. V Porubě u Slovanu i tady bourala 2 auta. A vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Vejrostově. Osobní auto tu srazilo chodce.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Česku chybí prvodárci krve. V Brně se už tento víkend koná motorkářská MotoGP. Na Zlaté tretře v Ostravě dnes bude závodit 50 medailistů. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Darovat krev chce čím dál méně lidí. Největší propad hlásí nemocnice u těch, kteří do krevních center přicházejí poprvé. Lékaři varují, že bez nových dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale taky pro pacienty s rakovinou krve.
9: Morava aktuál.
8: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím, podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
10: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonu, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
8: Brno ožívá motorkami. Závod seriálu MotoGP se letos nekoná až v srpnu, ale už o nadcházejícím víkendu. Podle plánů organizátorů by fanoušci v počtu vstupů na Masaryku v okruh měli atakovat loňskou úroveň 220 tisíc.
9: Rádio Čas, sport.
8: Na atletické Zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie Continentální tour bude halová mistryně Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Zítřek bude oblačný až polojasný, místy s přeháníkami a bouřkami a nejvyšší teploty se mají ve středu pohybovat od 21 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
12: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a po...
14: Bimbas? To je
13: bimbas, úplně... jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
14: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
13: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
14: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
12: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Krásné úterní odpoledne, přátelé, já vás zdravím. Doufám, že se máte hezky a všechno tak nějak jde a šlape podle vašich představ. No, jestliže si říkáte, že by to chtělo slyšet písničky, které milujete, a k tomu by byla fajn třeba i nějaká ta soutěž, v rámci které byste si mohli přijít ke krásným cenám v podobě lístků na letošní koncerty, tak v tom případě jste tady správně. Pokud budete pozorně poslouchat úterní odpolední vysílání Rádia Čas, tak si bude moct hned několik z vás přijít k nějakým skvělým výhrám. Jakým způsobem se k ním dostaneme a co je proto potřeba udělat, tak o tom už víc za chvíli. Kiki Střelcová přeje klidné úterní odpoledne a teď už zase muzika. Hity, které byly

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Úterní den, přátelé, máme na Rádiu Čas v plném proudu, no a stejně tak je v plném proudu i oblíbená soutěž Megaléto Rádia Čas, které vás dostane na spoustu jako opravdu peckovních akcí, které se v Česku v létě konají. No a my dneska, nebo respektive konkrétně já, vás dneska někoho pošlu na FM City Fest, známý to frýdecko-místecký festival, který se koná v místní textilní továrně a bude už probíhat od tohoto pátku, počas pátku a soboty. Takže kdo nemáte žádné plány na víkend, máte tam volno a chtěli byste vidět No Name, Lucy, Bena Kristovao, Marka Ztraceného, ale třeba i zahraniční hvězdy, jako je Robin Schulz či Alan Walker, tak pozorně poslouchejte dnešní odpolední vysílání Rádia Čas. Vy už v těchto chvílích máte z 3/4 dnešní výherní větu složenou. Chybí už nám poslední slovo do té dnešní skládačky a já vám ho ještě neprozradím. Budete si na něj muset chviličku počkat, ale rozhodně vyčkávejte, dokud neřeknu včil, protože se to může oplatit. Budu vám držet palce, no a zůstaňte na příjmech s Rádiem Čas, protože teď už navíc za okamžik posílám další hity, které milujete.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Otevírám výherní box.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
0: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
10: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
11: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
10: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
11: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
12: KP Revital Ostrava.
10: Vaše práce,
11: vaše stopa.
10: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
13: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
14: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
15: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
14: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
15: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
14: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
16: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
17: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
16: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: Úterní odpoledne trávíte s rádiem Čas. Dnešek je, přátelé, už 167. rokem, teda dnem letošního roku, tak. Máme 16. červen, svátek slaví Zbyňkové. No a víte o tom, že třeba v zahraničí se slaví Den čerstvé zeleniny a nebo taky Den fondánu? No tak ať už máte chuť na jedno či druhé, tak si klidně dejte, přece jenom máme něco málo po půl čtvrté odpoledne, takže to je ideální čas na svačinku, ať ještě dokonce dne máte spoustu energie. No a jak bude zítra, tak to už se dozvíme na Rádiu Čas právě nyní.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až polojasno. Místy se mohou připojit i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úžasná Tereska Mašková a Marek Lambora na Rádiu Čas. No a já tady pro vás mám další soutěž, která může zpříjemnit vaše všední, třeba i jinak nudné úterý.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: I dneska budeme se Skřítkem nadělovat nějaký ten finanční obnos. Stačí být na telefonu a jakmile řeknu, že přišel ten správný moment, musíte se mi dovolat na studiovou linku 7766 12800 v pořadí, které vám včas určím. No a pak už je na vás, jak dlouho budete štěstinu pokoušet a kolik políček se Skřítkem otevřete. Ale nebojte, i kdybyste penízky nevyhráli, budu tady pro vás mít cenu útichy v podobě dárkového balíčku od Investony. Tak buďte s náma, protože už v příští hodině očekávám návštěvu Skřítka Rádia Čas.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
7: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Rádio Čas.

0: No Name byli posledním hitem, který milujete, který se nám vlezl do 15. hodiny odpolední, ale nebojte, my rozhodně nepokračujeme, nepolevujeme, teda nekončíme, řekla jsem nepokračujeme, ne, my nekončíme a naopak pokračujeme i nadále, přátelé, po 16. hodině, která odbije za minutku a půl. V ní se můžete těšit na další skvělou muziku, no a taky se budeme bavit o Evě Farné. A k tomu, jak už jsem zmínila, dorazí taky skřítek Rádia Čas, tak kdo máte soutěživého ducha, určitě buďte nejenom napřímo, ale taky na svých telefonech. Může se vám to oplatit.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jaké pantofle?

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: Velké problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici ve Vítkovicích na křižovatce s ulicí Lidickou. Bourala tady dvě auta, nákladní s osobním. Stále jsou problémy taky ve Výškovické ulici v Ostravě u zastávky MHD Horemírova ve směru na Vítkovice. Tady se srazila taky dvě auta. Nehoda dvou aut nás potrápí i v Novém Jičíně v ulici Hřbitovní na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. Zdržíme se taky na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín na dálnici D48. Stojí tady odstavené nákladní auto. A nehoda se stala taky v Jeseníku v ulici Ujatek. Tady bourala dvě osobní auta.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Poslech rádia a sledování televize bude zadarmo. Olomoucký kraj podpoří venkov. Tenistky Muchová a Nosková zvládly vstup do travnaté části sezóny. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za sledování televize a poslouchání rádia platit nebudeme. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř.
6: Morava aktuálně.
5: Opavská Breda se částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace. Olomoucký kraj opět podpoří venkov, a to prostřednictvím více než 160 projektů. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové půjdou peníze mimo jiné na opravy chodníků nebo zateplení školních budov.
7: Peníze z programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 milionů korun na 77,5 milionů. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet. Program je určen hlavně pro menší vesnice do 2000 obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. S podporou hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměli.
6: Rádio Čas, sport.
5: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily úspěšně do travnaté části sezóny. Světová desítka Muchová dnes porazila na turnaji v Berlíně Changshuai z Číny 6-1, 6-3. Třináctka Nosková pak zdolala Renatu Zarazuaovou z Mexika 6-1, 6-4. Zítřek bude oblačný, místy polojasný s přehánkami, ojediněle bouřkami a s teplotami do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton. A
10: bimbas?
9: To je bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
10: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
9: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
10: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6. a 9.

hity, které milujete z Rádia Čas, tečka, ten z muzikálu Kvaska od Daniela Landy, Touha. No a my za chviličku budeme pokračovat dál. No a dámy a pánové, protože se dneska chystá finální třetí koncert Evy Farné v Edenu, tak se téhle velkolepé události posledních dnů za chvíli pověnujem a řekneme si na Rádiu Čas, jaké zásadní věci dosavadní koncerty přinesly. No a jako taková třešnička na dort, ještě jedna novinka, která vám můžu prozradit, je stará pouze pár hodin. Tak zůstaňte s námi. Čas.

0: Přátelé, Eva Farná je opravdu královna české hudební scény, kterou i my tady na Rádiu Čas moc rádi hrajeme. Má už za sebou jako historicky první zpěvačka dva koncerty v Edenu a dneska jí čeká ten třetí, poslední. Já vám řeknu, to muselo být naživo, něco tak neskutečného a silného. Mně stačila ta videa a měla jsem z nich normálně husí kůži a úplně mě to vcuclo na místo. Ty emoce, ta stage, jako do toho nějaká ta překvapení v podobě vzácných hostů, k tomu naše zlatá slavice lítala vzduchem, zpívala mezi lidma. Jo, některé to dojalo dokonce takovým způsobem, že plakali. Vůbec se nedivím. No a nakonec se dojala i Eva sama. No a aby toho nebylo málo, Eva Farná ohlásila v Edenu nové album. No a dneska, přesně před 4 hodinama, vydala jeho titulní píseň se stejnojmenným názvem, které se jmenuje ADHD Pop. Řeknu vám, že i klip je opravdu nádherný, povedený, protože je sestříhaný ze záběru právě koncertu z Edenu. No tak kdyby přece jenom náhodou někdo dneska ještě vyrážel na ten třetí, poslední Evin koncert, tak si to užijte. No a ti, co zůstáváte nám věrní, tak za chvilku posílám Britney Spears a přeju fajn odpoledne.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
4: www.podpovrchem.com.
3: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až polojasno. Místy se mohou připojit i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

Rádio Čas.

0: Imagine Dragons na rádiu Čas, další z hitů, který ve vás teďka měl tak nějak pořádně rozproudit krev v žilách, abyste měli energii na následující konání.
1: Skřítkův poklad rádia Čas.
0: Ano, přátelé, je to opět tady. Poslední dnešní úterní kolo, ve kterém si budete moct přijít k nějakému pěknému finančnímu obnosu. Kolik skřítek rádia Čas přinese tentokrát? No tak to se samozřejmě musíme nechat překvapit, to nikdo předem neví. Nicméně já vám budu držet palce a pokud se mi dovoláte, ale budu na vás hodná, jako třetí v pořadí, tak se můžete pokusit utkat v souboji o penízky s naším skřítkem.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

0: Krásný tanec, živelný samba. No a já myslím, že pořádný tanec to teďka bude i tady na Rádiu Čas.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
0: Třetí volající je na lince. Já už se ptám, kdo je tam. Halo, halo.
2: Jana.
0: Krásné odpoledne, Janičko. Odkud voláte?
2: Z Poruby volám, z tady kousek od vás.
0: Takže sousedka vlastně naše.
2: Ano, mám sousedka, ano. Mám. U kulturního domu bydlím.
0: Výborně. Tak, dívejte, před náma je teďka otevírání políček. Kolik jich bude, to je na vás, do té doby, jo, než nás nezarazí skřet.
2: Zkusíme.
0: Řekněte už, až budete připravená.
2: Dobrá, můžeme.
0: Super a já přeju hodně štěstí.
2: Děkuji.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 200.
0: No podívejme, začalo nám to hezky.
2: Hezky začíná. Krásný, hezky chlapec.
0: Že jo.
2: Jo, jdeme dál.
0: Jdeme dál, dobrá.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 500.
0: No ale pěkně.
2: Ejda, no super, na ten miláček.
0: Při úterku, že jo?
2: No, hezky od něho, no. Tak půjdu dál.
0: Dobrá, jdeme dál.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 700.
0: No krása.
2: No pěkně.
0: To teďka bylo vyloženě do třetice všeho dobrého, ale říká se i zlého.
2: No já nevím, ne, já jsem hráč, tak ještě jednou.
0: Ještě jednou, dobrá, tak jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
2: Není, no nevadí, nevadí, bude pro někoho jiného.
0: Tak nemáme, ježiš, vy jste milá, tak to je pěkné, že máte takového...
2: Jo, já přeji druhým.
0: To je dobře. Janičko, vydržte mi každopádně na telefonu, protože ano, získáváte alespoň dárkový balíček od Investony. No,
2: ale
0: vy, přátelé, nezoufejte, protože my pochopitelně budeme soutěžit zase zítra. A nezapomeňte, že nás
2: super
0: dneska čeká ještě další soutěžní kolo, tentokrát v megalétě Rádia Čas.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: příjemně plyne, tak doufám, že i u vás, kde nás ladíte a posloucháte, za minutku a půl odbije 17. hodina odpolední a v té vás nejenže pozvu na skvělé akce, které se chystají na nejbližší dny, ale opět a zase si zasoutěžíme. Tentokrát, přátelé, budeme hrát o dva lístky na FM City Fest, který proběhne už tento pátek a sobotu 19. 20. června v Lembgerově textilní továrně ve Frýdku Místku. No a program opravdu skvostný. Marek Ztracený, Ben Kristovao, No Name, Ego, Lucie a nebo Alan Walker s Robinem Schulzem. No, tak kdo ještě jste dneska nezaslechli tu dnešní výherní větu v rámci Megaléta a samozřejmě vám chybí poslední slovíčko do této skládanky, tak rozhodně zůstaňte napřímo Rádia Čas. Všechno se dozvíte po 17. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné úterní odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Nehoda se stala v Ostravě Vítkovicích na křižovatce ulice Rudná a Lidická. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Pozor si musíme dávat taky v Jeseníku v ulici Ujatek, tady se srazila dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Novém Jičíně na ulici Hřbitovní na křižovatce s ulicí Kapitana Jaroše. Porouchané vozidlo nás zdrží na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A problémy jsou i v Brně v ulici Kaštanové. Tady nefungují semafory a tvoří se kolony.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Víkendové tropy mají doprovodit i bouřky. Na severní Moravě ubývá obyvatel. Na Zlaté tretře v Ostravě dnes bude závodit 50 medailistů. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko o víkendu zasáhnou vedra. Spolu s nárůstem teplot ale bude panovat i výrazné dusno. K tomu všemu se podle televize LTV Plus můžou zároveň přidat i bouřky. Po oba volné dny mají teploty dosáhnout až 35 stupňů.
9: Morava aktuálně.
8: V Moravskoslezském kraji klesá počet obyvatel. V letošním prvním čtvrtletí jich ubyly více než 2000. Může za to hlavně úmrtnost. V kraji víc lidí zemřelo, než se narodilo. A z kraje se taky víc lidí vystěhovalo, než se přistěhovalo. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jde o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
10: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme nebo řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, s tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
8: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek.
9: Rádio Čas, sport.
8: Na atletické Zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně Gloria Manuel. Hlavní program začne už za hodinu. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku oblačný, místy polojasný, může i sprchnout, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
9: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
11: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a po...
12: Bimbas?
11: To je úplně... Bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
12: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
11: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
12: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
9: Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas a jednoho z největších hitů kapely PH v čele s Katkou Knechtovou. Teďka taky zpomalili a už užíváte vlastně závěru úterního dne. Přátelé, dneska v rámci našeho téma dne na Rádiu Čas vám nahlížíme do vašich telefonů a chtěli jsme vědět, jaká tapeta zdobí právě váš mobil. No a jak to tak pročítám a projíždím vaše zprávy, vidím, že je to opravdu různorodé. Jak už říkal kolega Majky, máte tam spousty z vás fotky s maminkami, což je nádherné. No a potom tam jsou čtyřnozí mazlíčci, taky dvoukole, jednostopé milenky, to samozřejmě u pánů. A dokonce tady máme i srdcovku fotbalový tým. No, tak i takové tapety zdobí vaše telefony. My děkujeme, že jste se nám takhle otevřeli a že nám dáváte možnost nahlídnout do vašeho soukromí. My máme 17 hodin, 13 minut k tomu. Ideální čas už jako povinnosti odložit a už taky čerpat energii na další den. Středa se říká, že je kritická, budeme ji tady mít zítra, přátelé, tak opravdu načerpejte na ní síly. No a věřím, že baterky vám taky doplní třeba taková Pink, která se už na Rádiu Čas chystá. Příjemný poslech.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: krásně tady píjeli opátku. No ten, přátelé, pravda, ještě není zatím ani na dosah, ale nebojte, brzy se dočkáte. Nicméně, kdo už opravdu ten víkend vyhlížíte a plánujete, co během něj podniknout, a nebo třeba ještě před víkendem, tak tady mám hned několik tipů.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Jedna z akcí, která vlastně už začne před víkendem, je, přátelé, velká akce složek integrovaného záchranného systému s názvem Den IZS na Olešné. Ten proběhne už tento čtvrtek, 18. června, na přehradě Olešná u autokempu. No a bude toho připraveného pro návštěvníky spousta. Na své si přijdou jak malí, tak velcí. Přehlídka záchranářské techniky, nejrůznější ukázky té techniky. Taky momenty, které vlastně běžně člověk nemá možnost vidět, jo? No a to stále není všechno. Hlavním bodem programu bude slavnostní slib nových policistů. Takže se budou vítat bažanti. No a těší se na vás taky tým Rádia Čas, který bude u toho. No a další pozvánka je od čtvrtka až do soboty. 44. ročník legendárního Folk Blues Beat Festivalu s názvem Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Ten, jak už jsem zmínila, proběhne mezi 18. a 20. červnem. No ale pozor, zahajovací koncert bude o den dřív, tedy 17. v 7 večer. No, takže kdo byste si chtěli pracovní týden zpříjemnit, vyrazte ať už do areálu zámku Žerotín, velkého sálu Kazetka, amfiteátru či M-klubu, a tam všude se na vás bude těšit Valašský špalíček.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangze. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
12: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
13: To se ještě domluvíme.
14: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
15: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
14: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
15: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji.
16: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
17: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Kdo jste si dneska poctivě psali dnešní výherní slovíčka, která složíme za chviličku do celé věty, tak si myslím, že jste dělali dobře. Doplnění slova do skládanky, která vám dneska chybí k tomu, abyste se mohli utkat o výhru dvou vstupenek na Frýdecko-Místecký FM Fest, je, přátelé, na dosah. My si v těchto chvílích krátce po půl šesté odpoledne na Rádio Čas pojďme teď zopakovat, jaká slovíčka už znáte. Zatím ta věta zní takto. Hudba mi zlepšuje. Hudba mi zlepšuje, tak člověk jako si říká, co by vám tak mohla zlepšovat, že? Někteří možná tuší, někteří možná tápají, nejsou si jistí, no a já už vás za chviličku přesvědčím o tom, jaké slovíčko do té dnešní úterní výherní věty zapadá na poslední místo. No a potom půjdeme soutěžit. Tak držím palce a buďte na příjmech.
0: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až polojasno.

0: ty se mohou připojit i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
1: Čas. Radio Čas.

0: další z velkých hitů na vlnách Rádia Čas. Ten Sharp, za chvíli tým v čele s Palo Haberou. No a já mám na vás otázku, jestli jste připraveni chytit si poslední slovíčko do dnešní výherní věty v rámci Megaléta. Jestli ano, no tak jdeme na to.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Vytahujte svoje bločky, své papírky tam, kde jste si zkrátka dnešní výherní větu značili a já vám dodávám poslední slovíčko, které vám do té skládanky pro dnešek chybí. A tím je slovíčko náladu. V tomto tvaru, jak to slyšíte, takže máme tady náladu, tu si pěkně zasaďte na poslední místo úterní výherní věty. No a pokud se mi dovoláte jako osmý v pořadí, můžete jít se svým přítelem, přítelkyní, kámoškou, kámošem, jedním z rodičů na Frýdecko-Místecký FM City Fest, který probíhá už tento pátek a sobotu. No, tak držím palce a volejte, volejte.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Bylo to těžké všemi těmi telefony se prokousat, ale osmý volající je na lince a tím je posluchač Michal. Krásné odpoledne.
2: Zdravím.
1: Taky zdravím. Michale, odkud se volá aktuálně?
2: Mariánské údolí.
1: Mariánské údolí. Proboha, při čem to je něčem větším, co bych mohla znát, u čeho bych se mohla chytnout?
2: Moravský Beroun.
1: Moravský Beroun, no pěkně, pěkně. Tak, no, z Moravského Berouna to jako úplně není, co by kamenem dohodil do frýtku místku, ale za skvělýma akcema si člověk jako i zajede, že jo, nějakou tu dálku, nemám pravdu?
2: Ano.
1: No, tak ale nás teďka čeká jeden důležitý úkol. Já po vás budu chtít, abyste mi prozradil dnešní výherní větu. Tak jestli ji máte někde při sobě pěkně poznačenou, nebojte se mi to říct a já doufám, že se trefíte.
2: Tak hudba mi zlepšuje náladu.
1: Hudba mi zlepšuje náladu, jo? Jak moc jste si tímhletím tvrzením jistý?
2: Na 100%.
1: Na 100%. Jo, je to tam?
2: Díky.
1: Dva lístky na FM City Fest jsou vaše.
2: No,
1: víte už teďka, koho vezmete sebou?
2: No, ještě nevím.
1: Ještě nevíte. No tak, moc jako času pravda úplně nemáte, ale vemte to podle takových těch hodnot, kdo byl na vás v poslední době nejhodnější a nejmilejší, kdo si to nejvíc zaslouží a pak si to pořádně užijte.
2: Díky.
1: Míšo, zůstaňte mi na telefonu, my se píšeme to, jak k vám lístky dostaneme. No a přátelé, vy rozhodně laďte vlny Rádia Čas taky zítra, protože i při středě tady pro vás budeme mít další krásné lístky. A já vám na konci této hodiny prozradím, o co půjde.
0: Megaléto Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radiočas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
12: Jdeme!
11: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
12: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
13: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
12: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: a čas, ve kterém budeme opět a zase rozdávat lístky v rámci našeho megaléta. Dneska jsme podarovali posluchače Michala lístkami, lístkami na FM City Fest. No a zítra to bude na opavský multižánrový festival Slunovrat. Tak kdo byste se na něj chtěli jít podívat úplně zadarmo, laďte vlny Rádia Čas už od brzkých ranních hodin, aby vám neutekly všechna potřebná slovíčka, která potřebujete do výherní věty. Držím palce, budu se těšit zase zítra po 15. Kiki Střelcová přeje krásný zbytek úterního večera, no a za chviličku už nejnovější díl Energiemy podcastu, tak zůstaňte s námi.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stále jsou problémy v Novém Jičíně v ulici Hřbitovní, kde bourala dvě osobní auta. Zdržíme se i na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Tady stojí odstavené nákladní auto a nefungující semafory nás můžou zdržet v Brně v ulici Kaštanové. Tvoří se tu kolony v obou směrech.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Ceny hypoték dál rostou. V Ostravě zítra začne oprava mostu na Hlučínské ulici. Fotbalisty Opavy povede Svatopluk Habanec. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení je čím dál komplikovanější. Může za to i zdražování hypoték. Měsíční splátka je kolikrát vyšší než samotný nájem. Rozdíl je patrný hlavně ve velkých městech. Přesto podle expertů zůstává vlastnictví bytu atraktivní volbou.
5: Morava aktuálně.
4: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. Už zítra se začne opravovat železniční most v přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
6: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
4: V Brně se bude lépe parkovat. Zvýšit počet míst na stání v městské části Brno Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát. Zatím je všechno ve fázi prověřování.
5: Rádio Čas, sport.
4: Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec. Dalšího účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Habanec se do Slezska přesunul po konci v Ústí nad Labem. Pilný pak naposledy vedl jiný druholigový celek Vlašim. Zítřek bude oblačný, místy polojasný, sem tam může i sprchnout. Ojedinělé se můžou na Moravě a ve Slezsku vyskytnout taky bouřky. A nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a Bimbas?
8: To je Bembas, úplně... jo, občas se mu říká Bembas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
7: Někdo komentuje, že hraješ Bimbas?
8: Ne, Jirka píše Bembajs, jo, tak Bembajs.
7: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
5: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
9: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. Jak to udělat, aby naše tělo fungovalo, nebolelo a abychom zažívali radost z pohybu? Jak moc se na našem těle projevuje stres? A platí, že čím více se hýbeme, tím lépe se cítíme? No tak přesně o tom se dneska budeme povídat.
5: Hra s Energiemi. Evou Rigler.
9: Fyzioterapeut, táta a milovník pohybu, který moc dobře ví, co s člověkem udělá tělo plné bolesti, protože si sám tímhle peklem prošel. Právě toho dovedlo ke studiu fyzioterapie a dneska pomáhá lidem dostat se zpátky do vlastního těla. V ordinaci naslouchá, na Instagramu boří mýty a doma je tátou, který ví, že nejvíc někdy bolí věci, které nejsou vidět ani na rentgenu. Má rád fakta, ale hlavně potřebuje, aby to fungovalo. Ne na papíře, ale v reálném těle a reálném životě. Michal Tichov je hostem dnešního podcastu Energiemi. Michali, dobrý den, já vás tady moc vítám.
10: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
9: Tak já už jsem naznačila, že vy sám jste si prošel vlastně nepříjemnou zkušeností se svým vlastním tělem, která vás dovedla ke studiu fyzioterapie. Co to vlastně bylo a jak jste se s tou dostal?
10: Že mě k fyzioterapii vedlo to, že jsem si sám prošel výřezem ploténky, což mě prakticky paralyzovalo půlku nohy. Je to úraz nebo řekněme zdravotní stav, kterým si projde mnoho lidí a není to úplně jako žádná sranda. Pro mě jako mladého sportovce to byl poměrně velký šok. V tom sportu mě to docela dost omezovalo, respektive mě to z něho vyřadilo na nějakou dobu. A ještě horší na tom bylo to, že mi vlastně v tu dobu nikdo neuměl pomoci. Protože není typické, že se výřez ploténky stane u tak malého člověka v těch 17-18 letech. A na základě toho já jsem se teda tak, řekněme, jako babral v tom zdravotním stavu skoro 3 roky a ve finále jsem si z něho pomohl sám. Když už jsem měl jít podle doktorů na operaci, tak jsem byl v takovém stavu, že jsem věděl, jak mám cvičit. Sám jsem si k tomu nějak experimentálně došel a když jsem cvičil, tak mi to dělalo dobře a když jsem nějakou dobu přestal cvičit, tak to zase dobrý nebylo. Takže jsem cvičil a z toho stavu jsem se plynule dostal.
9: Takže už na začátku se vám teda potvrdilo, že pohyb je cesta k uzdravení?
10: Dalo by se říct, že v tomhletom případě jediná, protože když cvičit nebudu, tak moje kondice bude klesat a budu ten zdravotní stav, který se nutně nemusí měnit, ale budu ho hůře snášet. A pokud se pozitivně mění, tak je to samozřejmě super, ale ten stav může být setrvalý a jeho skrze tu moji zvýšenou kondici můžu snášet mnohem lépe a moje kvalita života tudíž jako bude růst. Takže určitě, pohyb je jediná cesta.
9: Michali, dá se v tom případě i aplikovat to pravidlo, že čím více se budeme hýbat, tím budeme zdravější? Platí prostě ta přímá úměra, čím víc pohybu, tím víc zdraví?
10: Dalo by se říct, že ano, ale zároveň tam platí pravidlo všeho s mírou. Protože čím více se hýbat, se můžeme dostat až tím, že se hýbeme profesionálně. A pokud se hýbeme opravdu hodně a intenzivně trénujeme, tak zase ta křivka se z té zestupné může obrátit v tu sestupnou, pokud to přeháníme. Jo? Takže u profesionálních sportovců si hodně hlídáme, aby to nešlo přes míru. Ale pro většinu lidí platí, že čím více se hýbou, tím lépe na tom zdravotně budou.
9: Že to je možná taky takový jeden mýtus, tak pojďme je bořit. Já bych říkala, že vy jste takový bořič mýtu a něco, s čím já se relativně dlouho setkávám, je to, že když budu cvičit břicho, když budu dělat plank, když posílím ten kor, primárně vlastně posiluju záda. A že to musím dělat, abych měla zdravá záda. Je to mýtus nebo je to pravda?
10: Do jisté míry je to pravda, protože jakékoliv posilování, ať už je to posilování trupu nebo posilování kyčelních kloubů nohou nebo obecné prostě posilování těla, tomu tělu vždycky dělá dobře. A může se stát, jak jsem zmínil u toho mojeho výřezu, že zlepšení kondice těla povede k tomu, že se budu cítit lépe. Ať už to jsou záda nebo jakákoliv jiná tělesná část. Každopádně takovéto cvičení core a aktivace hlubokého stabilizačního systému, to je takový, řekněme, i balgin české rehabilitace. Jo, když někoho bolí záda, tak doktor nebo fyzioterapeut velmi často řekne, tak jdeme cvičit kor, máte slabý břicho. A ono to velmi často tak je a velmi často to tak není. Jo? Ale je to taková první věc, která se může vyzkoušet a když to funguje, super. Když to nefunguje, tak musíme hledat někde jinde.
9: Stává se spíše častěji, že to funguje nebo nefunguje?
10: Já bych řekl, že je to tak 50-50, ale u hodně lidí, kteří začnou třeba posilovat aspoň to břicho, nebo to trupové svalstvo a předtím nedělali nic, tak jim to může udělat dobře. Naopak jsou lidé, kteří bolí záda, ale mají to břicho fakt jako ve výborné kondici a když ho začnou posilovat víc, tak to ten stav reálně může zhoršit, protože třeba to napětí svalstva na tom břiše může být to, co dělá ty bolesti zad. Je to velmi individuální. A fyzioterapeuti rádi říkají, no, to záleží, že jak u koho.
9: Já jsem se mimo jiné na vašem instagramovém profilu setkala s informací, že napětí svalů kolem pusy souvisí s pánevním dnem. Jak to může souviset? Jak se tyhle věci můžou propojit?
10: Čistě technicky, jak máme na našem pánevním dnu svěrač, který uzavírá naši trávicí trubici, tak naše ústa mají velmi podobný tvar, konkrétně rty, a jsou taky kruhový svěrač, který uzavírá trávicí trubici, akorát z druhé strany. A pokud to napětí těch svalů kolem toho vstupu je špatné, nízké, no špatné, prostě je snížené, tak někdy bývá to napětí snížené i v oblasti toho výstupu.
9: To znamená, že se to může projevit jak, nebo jak my sami to poznáme?
10: Může se to projevit tak u žen typicky třeba problémy s inkontinencí, u mužů to nebývá tak často, u mužů to třeba často bývá erektilní dysfunkce, ale pokud je povolené napětí v oblasti čelisti nebo řekněme těch té dutiny ústní jazyka hlavně, tak obecně klesá napětí v celém tom systému. No, máme potom předsunutou hlavu více, jsme trošičku více zhrbení, najednou ten hrudník nesedí nad pánví tak, jak by mohl a to napětí se rozladí až směrem do k tomu pánevnímu dnu, respektive ke kyčelním kloubům a pak až k chodidlům. Prostě, když někde v tom těle to napětí není optimální, tak se to potom kompenzuje někde jinde. A zpravidla to po těch jednotlivých patrech funguje tak, že jedno patro se stáhne, druhé povolí, další zase stáhne a další zase povolí. A jenom záleží, kde to napětí je.
9: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem.
1: My se teď bavíme o tom negativním kontextu, o tom, jak to probíhá negativně a zpětně, jak nás ovlivňuje, když něco nefunguje. Ale naopak, když si třeba budeme povídat o tom, že něco konkrétního, nějakou svalovou partii začneme cvičit. Může se to třeba projevit i v tom, že nějaká úplně jiná nečekaná svalová partie posílí, nebo že získáme nějaké dovednosti, o kterých jsme netušili, že je máme?
2: Může se to stát a je to taková jako velmi obsáhlá otázka. Jo. Nicméně, když to vezmeme jako takový typický příklad, že budeme chodit do posilovny a budeme cvičit třeba dřepy, velmi populární cvik, zatížíme ho nějakou váhou, tak ten dřep dominantně zatěžuje naše dolní končetiny, stehna, jíždě, ale to je to dominantní zatížení, tam se odehrává nejvíc práce. Nicméně, pokud pracujeme už s větší váhou, tak nám rozhodně zesílí trupové svalstvo, rozhodně nám zesílí třeba i krční svalstvo a ruce, pokud držíme na zádech nějakou činku, a obecně to na naše tělo bude mít pozitivní vliv ve smyslu tom, že to bude budovat větší svalové napětí a větší kondici vlastně všude.
1: A vy jste mi povídal o tom, že co se stane s naším tělem, když začneme trénovat kotrmelce. Tak pokud já bych se teď rozhodla, že si natáhnu žíněnku a začala bych cvičit kotrmelce, jaký vliv to na mě může mít?
2: Žíněnku bude dělat kotrmelce a nikdy předtím je nedělal, tak rozhodně po tom, co zvládne udělat 3, 4, 5 kotrmelců za sebou, tak bude mít lepší toleranci k tomu, že se mu točí hlava, určitě líp bude snášet kolotoče, ale zároveň získá i lepší prostorovou představivost. Protože ten kotrmelec je ze začátku, proto tělo takový stav paniky. Najednou ještě, když to děláte s otevřenýma očima, tak najednou vidíte, jak se ten svět kolem sebe točí a tělo má tendenci hledat nějaký fixní bod v tom točení. A když se to opakuje pořád dokola, tak vy skrze tu zlepšenou prostorovou orientaci v rámci toho kotrmelce můžete získat třeba lepší prostorovou orientaci při řízení v autě. To znamená, že můžete mít širší zorné pole, případně, že otočíte hlavu a podíváte se doleva nebo doprava, když se na křižovatce, tak ten prostor budete vnímat mnohem lépe a zpracujete tu informaci z toho prostoru mnohem rychleji, protože máte lepší prostorovou orientaci, jenom skrze to, že děláte kotrmelce.
1: Máte třeba i z vlastní ordinace nějakou takovou zkušenost, že někdo přišel, vy jste mu doporučil určité cvičení, jemu pasující na míru, a on potom přišel s tím, že se mu zlepšilo něco úplně jiného, než čekal?
2: Ano, tu zkušenost často mívám a kdybych měl dát třeba konkrétní příklad, tak jsme s jedním pánem řešili to, že ho bolí koleno u běhu. A ve finále, když jsme vyřešili to koleno u toho jeho běhání, tak jsme zjistili, že najednou může spát na boku, na kterém se mu spí dobře, ale posledních 10 let na něm ležet nemohl, protože mu to působilo diskomfort někde v zádech. Když jsme vyřešili koleno, tak mu ve finále povolili i ty záda, protože se trošičku zase změnilo to napětí v těch jednotlivých patrech toho těla. Povolilo koleno, povolili kyčle, zlepšila se funkce břicha při tom běhání a tak dále, se to řetězilo.
1: Když jsme si povídali o tom, že více pohybu ne úplně vždycky, znamená, že je to to lepší pro člověka. Platí ale třeba přímá úměra, že více tuku rovná se více bolesti? Nebo i tady jsou výjimky?
2: Dalo by se říct, že tenhle ten příklad zrovna, tahle ta přímá úměra univerzálně platí. Protože zvýšené množství tukové hmoty samozřejmě není jediná věc. Jsou lidé, kteří jsou takzvaně skinny fat, nemají skoro žádnou svalovou hmotu a mají trošku tukové hmoty a nevypadají, kdo ví, jak tlustí. A pak máte lidi, kteří mají dost svalové hmoty a jsou trošičku oplácání tím tukem a ve finále vypadají, že jsou mnohem mohutnější. Ale ty lidi v tom poměru té tukové a svalové tkáně na tom budou lépe než ti hubení, kteří toho tuku mají trošku. No a pokud mám na sobě větší množství tukové tkáně, a pokud se bavíme obzvláště o těch extrémních situacích, tak s tím je nezbytně spojená i nějaká metabolická porucha, třeba zpracování cukru a tak podobně, inzulinová rezistence, a potom množství inzulinu v těle se podílí na tom, jaké množství zánětlivé reakce v tom těle máme. No a množství zánětlivé reakce je přímo spojeno s mírou bolesti, kterou prožíváme.
1: To znamená, že v podstatě ty naše stravovací návyky, potažmo potom i ta naše váha, můžou mít přímý vliv na náš pohybový aparát i třeba na kvalitu našich kostí a kloubů?
2: To rozhodně ano. To, že pokud budeme mít ve stravě třeba nízký příjem vitaminů, minerálů a obzvláště třeba bílkovin, budeme sportovat, no tak ta kvalita regenerace bude mnohem horší, pak budou horší naše výkony a ve finále ta svalová nebo vazivová nebo kostní tkáň na tom bude mnohem hůře, než za předpokladu, že bychom se stravovali dobře.
1: Jídlo, pohyb, spánek, to jsou takové ty faktory, o kterých se hovoří v rámci zdravého životního stylu. Mm-hmm. Nicméně něco, co mnohdy nemůžeme eliminovat nebo úplně nějakým způsobem kontrolovat ve svém životě, je třeba stres, přetažení a únava. Jak se můžou právě tyhle třeba stresové faktory potom propsat do toho našeho těla? Dává nám i to naše tělo vědět o tom, že hele, tohle už není v pořádku?
2: Rozhodně. Dává a může to třeba přijít tím, že pociťujeme nějakou dlouhodobou vyčerpanost. Je dobré poznamenat to, že tělo nezná moc velký rozdíl mezi fyzickým a psychickým stresem, respektive po metabolické stránce ano, ale pro mozek je to pořád stres. A pokud si budete 2 hodiny zaběhat, nebo budete sedět 2 hodiny v nějaké zácpě, kde prostě chytnete nervy z toho a bude to pro vás stresující, nikam se to nebude hýbat, budete někam spěchat, tak večer z toho ten mozek bude stejně unavený, jako by měl intenzivní sportovní zátěž. Vyčerpá se, protože je to pro ně stresová situace. No a pokud se tomuhle tomu vystavujeme dlouhodobě, intenzivně, no tak pochopitelně ten nervový systém z toho bude vyčerpaný. Ať už to přeháníme se sportem, anebo máme prostě stresující zaměstnání, pohybujeme se ve skupině, ať už kolegu v práci, nebo třeba spolužáku ve škole, která je pro nás stresující, tak ten nervový systém z toho bude vyčerpaný a v extrémních případech to může vyústit třeba v nějaké autoimunitní onemocnění. V tom lepším případě to třeba bude jenom ta chronická únava.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat.

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Kráž se mraků, kterou se slunce dát. Všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem.
1: Za mě je zajímavá zkušenost i ta, že ve chvíli, kdy třeba strávím nějaký den o víkendu v horách, klidně zvládneme 40 kilometrů větší převýšení, jdeme v nějakém rychlém tempu. Já jsem samozřejmě unavená, to tělo dostalo pravděpodobně svoji dávku stresu, ale toho fyzického. A ta hlava je čistá. Cítím se skvěle, cítím se krásně, je mi prostě báječně. Ale když mám dlouhodobý nějaký hodně náročný pracovní výkon, nebo kdybych prostě tu sobotu, neděli strávila na důležité pracovní akci, která by klidně trvala 6-7 hodin, tak se cítím vyčerpaná, unavená, vyšťavená. Takže jaký vliv má ten pohyb na ten náš mozek z toho hlediska psychického?
2: Ten pohyb, jak jsem říkal, je sice stejně stresující pro ten mozek. Na druhou stranu při tom stresu, který máme třeba na té schůzce důležité, a při tom fyzickém stresu je rozdíl v tom, jaké se vylučují hormony do těla. To, že víme, že se nám při pohybu, ať už to hodně intenzivním nebo méně intenzivním, vylučují do těla jednak tělu vlastní opiáty, které trošičku snižují míru bolesti, kterou pociťujeme a jsme z nich takový jako veselější. Jo? A zároveň se nám vylučují do těla endorfiny. Jsou to velmi podobné látky a mají podobný efekt. A ty endorfiny právě z té fyzické zátěže a taky z toho, ta radost z toho, že můžeme vypnout tu hlavu, přeladit ten systém do něčeho jiného, co nám pomůže od toho, co nemáme rádi, z toho psychického stresu zrelaxovat, no tak to má pozitivní efekt. Nicméně po té obchodní nebo pracovní schůzce a i po tom fyzickém stresu potřebujeme zhruba stejnou míru spánku. Jedna nás relaxuje více po té fyzické stránce, druhá po té psychické. Ale to tělo si potřebuje tak jako tak odpočinout.
3: Posloucháte podcast Energie mi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Když si bavíme o tom pohybu, tak dá se třeba říct a specifikovat, která pohybová aktivita je pro nás prospěšnější, jestli třeba lépe bude kultivovat to naše tělo a pohybový aparát třeba vytrvalostní aktivita typu plavání, běhání, svižná chůze, hory, nebo naopak ten silový trénink, kde se zaměřujeme na konkrétní svalové partie?
2: Není úplně jedno lepší než druhé, každému tomu tělu přináší něco jiného. Pokud půjdeme na ten trek do hor a budeme dělat tu aktivitu nízké intenzity, řekněme tu aerobní v nízké tepové frekvenci, tak to jednak obohacuje naši aerobní zdatnost. To znamená, že jsme schopni více kyslíků dopravovat do těla při té pohybové aktivitě a zároveň to pro to tělo není tak metabolicky zatěžující. No, to je taková ta pohodová výjížďka na kole, pohodová procházka do hor, kde zrovna nespěchám do kopce na nějaké tempo. A pak máte tu intenzivní pohybovou aktivitu, což může být třeba posilovna, nebo fotbalový zápas, nebo nějaký intenzivní trénink, sprinty, prostě něco intenzivního, co to naše tělo, ten nervový systém a i ten kardiovaskulární systém vytočí na vysoké otáčky. A to je potřeba proto, abychom zase zvládali tuhletu vyšší intenzitu. Jo? Takže obojí dvojí to tělo kultivuje nějakým způsobem a je dobrý, když to máme v nějakém poměru. Pokud se samozřejmě chceme zlepšovat v tom, že jsme lepší vytrvalci, tak se budeme více kultivovat v té aerobní zdatnosti. A pokud chceme podávat ten krátký intenzivní výkon, ten silový, tak je lepší pro nás ta intenzivní aktivita. Obecně lidem, kteří se chtějí nějak hýbat a neví, jak začít, tak doporučuji, ať dělají to, co jim dělá dobře. Protože je důležité, aby dělali vůbec něco. A když už se trošku hýbou a chcou nějakým směrem se vydat, tak potom se bavíme o tom, kam se vydat a proč.
1: Pokud bychom si opravdu řekli, že já jsem ten milovník kardia, jsem opravdu milovník plavání, turistiky, běhu, cyklistiky a jsou to ty vytrvalostní pohybové aktivity. A moje kamarádka, se kterou jsem toto téma řešila, tak mě přesvědčovala o těch benefitech silového tréninku, který ona miluje. A já se k němu nějak nejsem schopná dokopat. Má význam dělat jakoukoliv z těch aktivit, když jsme teda hobíci, nejsme prostě profesionální sportovci. Má význam dělat nějakou z těch sportovních aktivit bez toho, aniž by jedna nebo druhá zařadila část buď to toho silového tréninku nebo té vytrvalostní aktivity?
2: Určitě. To, co popisujete, tak ten aerobní sportovec vždycky bude nějak benefitovat z toho silového tréninku a tak stejně ten silový sportovec bude benefitovat z toho aerobního tréninku. Protože aerobní zdatnost i ta silová zdatnost jsou oba dva faktory, které determinují potom naši kvalitu života nebo fyzickou zdatnost obecně v pozdějším věku. Ale není, řekněme, jedna ušlechtilejší než ta druhá. Jo? Protože pokud máme na sebe hromadu svalů a potřebujeme víc nákupem 6 pater a zadýcháme se každé dvě, tak jako asi bychom potřebovali trošku víc té aerobní zdatnosti. No a pokud udýcháme krásně těch 6 pater, ale upadnou nám ruce, protože neseme 6 tašek v každé, jo, v cestě nahoru, tak to taky není dobrý. Takže ideálně by byla ta harmonie. Ale nebudu do toho nikoho nutit. Pokud vám to nedělá dobře a jezdíte na kole, plavete, běháte, to je za mě úplně v pohodě. Pokud vás to nějak jakoby neomezuje v tom osobním životě a necítíte nikde žádný deficit, necítíte se slabá, že nezvednete, já nevím, kufr na střechu auta nebo těžký hrnec na horní poličku, a tak proč by člověk měl dělat silový trénink?
1: No tak lehce eliminující a omezující to je, protože ta síla v těch pažích není taková, jaká by mohla být. A nicméně opravdu nějaká představa činek je pro mě dost odpuzující a není to něco, na co bych se teda těšila, na rozdíl třeba od toho běhu nebo těch hor.
2: A ono to nutně nemusí být činky. On to může být třeba medicimbal, nebo to může být pár kliků bez těch činek, nebo nějaká výdrž ve stojce, nebo jiné zatížení těch rukou. Eventuálně to může být pilates. Pilates je do jisté míry taky silový trénink. I yoga se dá udělat silově.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu ČAS. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem.

0: lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu, připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
1: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
2: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
3: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
2: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
4: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem. Když se bavíme o tom ženském organismu, o tom, co mu prospívá, dá se třeba říct, že i v nějaké určité fázi menstruačního cyklu u ženy dochází, dejme tomu, k horší regeneraci po tom výkonu, nebo třeba kdy i hrozí zvýšené riziko nějakého úrazu?
1: A je taková složitější otázka, ale pokusím se na to dát jednoduchou odpověď. No, asi budete vědět líp než já, že máte nějakou energetickou bilanci v průběhu toho menstruačního cyklu. V některých fázích té energie je více, v některých fázích té energie je méně. Z pravidla tam, kde té energie máme méně, tak bychom měli trénovat trošičku méně intenzivně, aby to tělo zvládlo lépe regenerovat. Protože ono neregeneruje jenom ty svaly, ale musí regenerovat také ty pohlavní orgány, které ten menstruační cyklus řídí do jisté míry. Chlap má tu výhodu, že jednou do měsíce jakoby týden nekrvá v kuse, tudíž nemusí kompenzovat ztráty krve a nemusí kompenzovat vlastně jakoby růst děložní sliznice. No, chlapi to má jednodušší. Žena, pokud chce lépe regenerovat kolem toho menstruačního cyklu, tak tam, kde má méně energie, nebo je více podrážděná, řekněme tím stresem, ať už to hormonálním nebo psychickým, tak tam zvolní tu aktivitu. A to stejně platí i pro chlapa. Pokud má někdo více vytěžující práci, má více stresu, tak bude trénovat méně intenzivně, protože by to neuregeneroval. Každopádně u vás to je pravidelné a u mužů je to spíše nárazové. A co se týče toho rizika zranění, tak v průběhu toho menstruačního cyklu ženám řídne a houstne vazivo. A statisticky víme to, že kolem ovulace, tuším, že je to kolem ovulace, doufám, že se nepletu, tak máme data na to, že je zvýšený výskyt poranění předního křížového vazu. To znamená, že ženy, které v ovulaci se vystavují vysokému sportovnímu výkonu, tak mají výrazně vyšší riziko poranění toho křížového vazu než muži a zároveň větší než ženy, které zrovna nejsou v té ovulační fázi. Protože v té ovulační fázi je jednak zhoršená svalová koordinace trochu, a zároveň je to vazivo říčí. To znamená, že je jednodušší ho předrhnout.
0: Myslíte si, že teda by třeba i žena, která se pravidelně hýbe, sportuje, dbá o tu fyzickou schránku, takže by se měla více třeba zabývat tím menstruačním cyklem a i podle toho si upravovat nějaké množství tréninku a fyzické aktivity?
1: Máte dvě možnosti. Buď to, co jste řekla, řídit se tím vlastním pocitem, těma vlastníma biologickýma hodinama na bázi měsíce, které fungují. No a pak máte druhou variantu, brát hormonální antikoncepci, která tohleto vypne. No, a víme, že to není ta zdravá varianta. No, lepší, když to tělo funguje nějak jako přirozeně a my zacházíme s tím, jak to tělo funguje a nesnažíme se to nějak jako ošulit. Takže ano, měla by se tím řídit. Ale nejenom tím menstruačním cyklem nebo ovulačním cyklem, ale měla by se řídit taky tím, kolik má energie a kolik má toho stresu v životě. Protože pokud budu mít na bázi cyklu statisticky hodně energie, ale budu vyčerpaná z práce nebo budu vyčerpaná z toho, že jsem prostě měla 2 týdny stresové období, nevím, umřel mi pejsek a pohádala jsem se s mamkou a budu se vystavovat vysoké fyzické zátěži, no ten nervový systém to nebude zvládat úplně dobře a zase mi hrozí riziko toho, že se zraním. Tak stejně je to se spánkem. Je to bilance více faktorů, ale u mužů a žen je ten rozdíl, že do toho vstupuje ten menstruační cyklus.
0: Michale, vy jste zmínil spánek. Jak moc je spánek zásadní pro to zdraví našeho pohybového aparátu? Hraje tam nějakou roli?
1: Hraje obrovskou roli. Je to společně se stravou, pohybem a řekněme ještě se sociálním kontaktem, na který se často zapomíná, tak jeden z těch hlavních pilířů. A pokud ten spánek je dobrý, tak to tělo zpravidla funguje dobře. A pokud je horší, tak na nějakou kratší dobu může fungovat docela dobře, ale z dlouhodobého hlediska si to vybírá nějakou daň. Protože méně spánku znamená méně regenerace a méně zregenerované tělo hůře snáší běžný život. O to hůře ten sportovní.
0: Pokud si ještě budeme držet toho, jak jste říkal, že pokud má žena více stresových faktorů, jsou tam nějaké hádky, pracovní přetížení, třeba i případně nedostatek spánku, takže ten pohyb navíc může být stresujícím faktorem. Může to ale třeba fungovat i úplně naopak, že ve chvíli, kdy jsme přetažení z práce, máme toho plnou hlavu, tak si vyloženě cítíme, že chceme říct, potřebuju si vyčistit hlavu a jdu za tou pohybovou aktivitou. Takže může to fungovat i obráceně, že si nepřidáváme stres, ale naopak, že ho eliminujeme?
1: Může, jak už jsem zmínil, jak tam fungují ty hormony, ty endorfiny nebo tělo vlastní opiáty. A hodně záleží na tom, jak intenzivní ta fyzická aktivita je. Pokud půjdu na procházku, super. Pokud se projedu projet na kole, super. Pokud se půjdu zlehka proběhnout, super. Pokud mě čeká hodinu a půl intenzivní trénink, který ze mě vymačká poslední kapku energie, tak to není úplně vhodná volba tady v tomhle období zrovna. Byť to někomu může udělat v tu chvíli dobře, tak z toho dlouhodobého hlediska je to spíše destruktivní, protože tomu tělu vlastně přidávám další fyzickou zátěž, další stres, vyčerpávám to tělo, tlačím ho na hranu výkonu a nestíhám regenerovat. Z dlouhodobého hlediska to není dobrý.
0: Takže jaké máte doporučení ve chvíli, kdy teda opravdu procházíme třeba větší stresovou zátěží, která nepramení primárně z pohybu, ale máme tu potřebu eliminovat ten stres nějakou formou pohybu. Tak jaká je ta správná cesta? Co máme udělat, abychom si dopřáli radost pro tu psychiku i pro tu naši tělesnou schránku?
1: Pohybová aktivita nižší intenzity, procházka, běh, házení si míčkem o zeď, zatancovat si, udělat si pár kotrmelců, protáhnout se, dát si nějakou jednoduchou jogovou sestavu, nebo si jenom lehnout a dýchat a vnímat, jaké to tělo je a chvilku se dostat z těch myšlenek z té hlavy do toho těla. Protože každá ta aktivita nízké intenzity vám pomůže do toho těla se lehce dostat, aniž by toto tělo nějak metabolicky zatížilo. A už jenom to, že se tou myšlenkou dostanete do toho těla, tak utíkáte vlastně z toho stresu.
2: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem.
0: My si tady povídáme, sedíme na židlích u mikrofonu a já jsem se setkala mimo jiné s informací, a to se možná na vás obrátím s tím, jestli mi to vyvrátíte nebo potvrdíte, že by bylo fajn pro nás lidi, kdybychom neseděli tak moc na židlích, sedačkách a v pohodlných křeslech, ale že bychom měli mnohem více sedět na zemi. Je to mýtus nebo je to pravda?
1: Řeknu to jako správný fyzioterapeut, to záleží. A záleží na tom, jaké jsou ostatní pohybové aktivity, které děláme. Já třeba miluju náš sítě zelený gauč. Je pohodlný, dobře se mi na něm leží, občas na něm usnu a spím na něm až do rána a za nic bych ho nevyměnil. Ale taky si uvědomuju, že to není úplně stanoviště, na kterém bych měl strávit 10 hodin denně. Byť bych třeba někdy mohl, kdybych v nějakém fiktivním světě neměl děti a práci. Ale sezení jako takové není špatné, jenom je důležité měnit ty pozice. A pokud sedíte na zemi, která je tvrdá, tak ono vás tu pozici donutí změnit. Protože tam vás to bude chvilku tlačit do zadku, tam vám v tureckém sedu po 15, 20 nebo 40 minutách začnou trošičku tuhnout nohy, tak si k tomu kleknete nebo si k tomu dřepnete a ta zem vás více nutí uhýbat tomu diskomfortu, který vytváří. Ten gauč ne. Na gauč se rozplacnete a zvládnete tam 3 hodiny ležet u dlouhého filmu, aniž byste se zvedla. No, takže je to fajn. A Zároveň je to budování, řekněme, zase takového benefitu do budoucnosti, do dlouhověkosti, protože zvednout se ze země je velmi důležitá vlastnost, obzvláště u starších lidí a mnoho starších lidí, kteří preferují to křesílko nebo ten gauč, tak se z té země zvednout už neumí. A když spadnou, tak je to v těch, řekněme, dramatičtějších situacích může někdy stát život. Když se nezvednou, nezavolají si o pomoc a pak to může dopadnout všelijak.
0: Vy jste nastínil téma dlouhověkosti, toho, abychom byli zdraví a vitální až do toho vysokého věku. Jaké doporučení vy sám byste dal třeba mně, když vám řeknu, chci se dožít 110 let a chci tady být ve zdraví a ještě ve stovce chodit po horách. Co mám pro to udělat?
1: Asi bych se vrátil k těm čtyřem základním pilířům. Hýbejte se, pokud se budete hýbat tak, jak se hýbete teďka, tak je to dobrý. Pokud k tomu přidáte trošku toho silového tréninku, tak ještě lepší.
0: Dobře, zamyslím se nad tím.
1: Dobře jeste a dobře spěte. A hodně důležité pro tu dlouhověkost se ukazuje ze studií taky, že je ten sociální kontakt. A eventuálně ještě to mít v životě nějaký smysl, který vás jakoby udržuje aktivní. No, takže ten silový trénink já zmiňuji schválně proto, protože s postupem věku to množství té svalové hmoty a tudíž i síly ubývá. A je to důležitá složka toho fyzického výkonu, který nám potom v pozdějším věku třeba slouží k tomu, že si ty tašky s nákupem vyneseme do třetího patra, když nemáme výtah, a nebo že budeme schopni si třeba na ty hory vyjít i v 80 letech. Protože ty nohy na tuto sílu mít musí. Když sice máme jako zdatné srdíčko, že vydržíme šlapat na kole, tak je to fajn, ale mít silné nohy na to, abychom vyšli do kopce a sešli ten kopec s těžkým batohem třeba na zádech, aby nás ty nohy nebolely, je ještě lepší.
0: Michal Tichov byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Michali, já moc děkuji za báječné a obohacující povídání.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
9: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
8: Bimbas?
7: To je úplně... Bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádiovo.
8: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
7: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
8: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6. a 9.
6: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: dává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
2: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
4: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
3: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
3: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
4: Vaše práce,
3: vaše stopa.
4: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
6: Radio Čas.

0: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Rádio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
12: Bimbas?
11: To je bembas, úplně... jo, občas se mu říká bembas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
12: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
11: Ne, Jirka píše bembajs, jo, tak bembajs.
12: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
1: Rádio.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a po...
2: Bimbas?
1: To je bimbas, úplně... jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
2: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
1: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
2: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a pod...
2: Bimbas?
1: To je Bembas, úplně... jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
2: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
1: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
2: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
0: Rádio.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Čas.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Pamatuju si v dětství, že mi docela šel bimbas, badminton a po...
2: Bimbas?
1: To je úplně... Bimbas, jo, občas se mu říká bimbas, pardon. Já už toto podvědomí rádio.
2: Někdo komentuje, že hraješ bimbas?
1: Ne, Jirka píše bimbajs, jo, tak bimbajs.
2: Sportovní aktivity zase zítra ráno mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Rádio Čas.

0: chasing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Rádio.
1: Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Hity, které miluji.